zámořník v krabičce odmítla, spocený tričko si splíká. Moře je neklidný,

0: je, když...
1: Žádat tu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furiantská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem. Zpíval Jaromír Horák, snímek pochází z roku 1972. To by bylo 630. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání, to jest ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží, krouží, komáří, hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech. Četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať, nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost, vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Na hrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr, myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, promila nachladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: česká vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla. Zip, zip, hurá!
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Hlanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože jsem ji našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře. Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
2: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Štrosmajer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona si vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano,
2: přímo.
3: No, Štrosmajer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Štrosmajera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, dělal. Ale dělal, no, ano, to byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm?
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukrad dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Štrosmajer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc jockey v největší síle, no tak to jsem
0: hrával.
1: Tak to
0: hrával, musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salama, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Standa,
2: děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak jsi s tím řetiskem nasplchování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslí. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak si, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak jo, jo. No tak já si vás napíši.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte, rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No, vy jo.
8: No, já tež.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina? No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhr.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Na druhou stranu. Já jsem si nechal nalejet šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýšek horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska lidé pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili, taky tam moja mě říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uhr, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně. A byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, holky. Skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Beyond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkanka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Borabánkou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růžo, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší, ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubějá ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Chlapi, také, ne? No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám sa, hotové. Nebo točkaj, to se žil taky v lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha? Ludy, zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka i zima, moja mi říká, že Fransku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pane doby říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Ludy? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Koupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravance. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kam si se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívatý jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát a v tuto chvíli. SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval, vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinů, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak,
2: díky na tom.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě. Já jsem ze Zdolne, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem. Ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtud, tam nemá tam ten kořínek.
4: Tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně. Dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdravím vás, Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
8: Tady, děkuji vám. Se.
7: Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak viděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: No, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda...
8: Průžky.
7: Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se. To není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ne, ano.
8: Jo.
7: Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. strav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Korun, tak, já, no tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kontaminovanou oblast na Šumavě vyčistí armáda, uvedl premiér Babiš. Plzeň dokončila chybějící část stezky podél Jateční ulice. Ministři Zuna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem, představí kandidáty na generály. A dnes čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dříve navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Město Plzeň dokončilo výstavbu chybějícího téměř půl kilometru dlouhého úseku stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice na Doubravce. Součástí byla také opěrná stěna a přípojka z pleškové kanalizace a plynovodu a také nové veřejné osvětlení, pokračuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Stezka vznikla v úseku od křížení Jateční s Doubraveckou ulicí až ke stávajícímu chodníku, který vede ke křížení s Chrásteckou ulicí. Tam také vznikl nový takzvaný přechodopřejezd, tedy sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. A ten je vyznačený na komunikaci šachovnicově ohraničenou zebrou.
0: Městská knihovna v Klatovech pořídila nové vybavení. Podle ředitele Karla Vitáka jsou teď prostory vzdušnější a pro čtenáře příjemnější.
3: Půjčovně pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež dostali regály nový vzhled a nové osvětlení. Díky tomu je teď můžeme využívat i k vystavování zajímavých knih, které stojí za pozornost. Orientaci v knihovně usnadňuje také nové značení regálů.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce z hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitele speciálních sil Tomáše Krampa.

0: Sport.
1: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
2: To zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
1: Už s jistotou postupu do osmifinále čekají českou reprezentaci ještě dva zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovensko.
3: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, přes den už většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni platí nově uzavírka ulic Čechova Vrchlického. Pracuje se na inženýrských sítích a provoz je zatím veden v zúžených pruzích. A pracuje se také ve Šťáhlavech na plzeňskou Vosově ulici. Stavební práce uzavřely pravý pruh ve směru na Šťáhlavice. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Andrea Samešová zakončila zpravodajskou relaci a už jde pro vás připravovat další. Přejeme vám hezké úterý, dneska je 15. září 2026. Místo náročné chirurgické operace použili jen dva magnety a zprůchodnili tak pacientovi uzavřené žlučové cesty. Mluvíme o lékařích z pražského IKEMu, kteří poprvé v Česku vyzkoušeli novou metodu. No a za chviličku vám řekneme víc. Teď je tady Michal David.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč je tráva zelená?
1: Protože na ní prší.
2: Protože je teplo.
3: Že na ní svítí slunce.
4: Že se zmíčá déšť a slunce a bude duha.
5: Že roste.
6: Že byla zasazena.
7: Protože

0: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 16 minut. Počasí. V regionu dneska bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25, na horách do 19 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou ale většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 21 minut. Lékaři z pražského IKEMu zprůchodnili u pacienta po transplantaci jater těsně uzavřené žlučové cesty pomocí dvou magnetů. Nemuseli díky tomu jít na náročnou chirurgickou operaci. Šlo o první takový výkon v Česku a jeden z mála úspěšných na světě. Magnety do těla lékaři dostali jen za pomoci katetrů a endoskopu.
1: Položte se, prosím. Je všechno v pořádku?
2: Ano, všechno.
1: Teplota, zimnice, třesavka, nějaká žlutá barva očí nebo kůže?
2: Vůbec ne.
3: Říká na kontrole 68-letý pacient Václav Lajn přednostovi kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu Tomáši Huclovi, který výkon pomocí magnetů inicioval a spolu s radiology také udělal.
1: Tady vlastně vidíme, co jediného zbylo po tom výkonu. Je to tady ta droboučká tečka, pozůstatek toho vstupu kolegů radiologů do těch jater, pak jsme ty katetry všechny vytáhli. Byla tady ta vlastně několika milimetrová jizvička.
3: Václav prodělal transplantaci jater před 4 lety. Dlouho se mu dařilo dobře. Krevní testy ale nedávno prokázaly, že má uzavřené žlučové cesty. Nejprve se je lékaři snažili zprůchodnit obvyklým způsobem za pomoci endoskopu a vložením stentu, tedy jakési trubičky, která by místo zúžení roztáhla.
2: To nešlo, tak oni řekli, že zkusej metodu, kterou vlastně nemají úplně vyzkoušenou, ale udělalo se to. No.
3: I když šlo o vůbec první takový zákrok u nás, strach z něj neměl.
2: Pocity byly takový asi, že někdo to udělal první musí a vyšlo to. No.
3: Protože Václavovi neodtékala žluč do střeva, museli lékaři jednat rychle. Rozhodli se pro zákrok, který v Česku ještě nikdo neudělal. Žlučové cesty, kterými už takřka neprotékala žluč, zprůchodnili pomocí dvou magnetů. Jeden zavedli pomocí katetru játry, druhý endoskopem z tenkého střeva. Po 14 dnech se díky přitažlivosti vytvořil nový průchod. Pak magnety vyjmuli.
1: My jsme vám je nechali na památku, tak já vám je potom můžu dát.
3: Říká gastroenterolog Tomáš Hucl pacientovi a ukazuje nám, s jakou silou se oba magnety přitahují.
1: A možná to i klikne.
4: Trošičku je to slyšet. Každý z nich je teda necelý centimetr dlouhý. Ten průměr jejich je 3 mm odhadem.
1: 8x 3 mm.
4: Přitahují se teda tou kratší stranou, řekněme.
1: Tak a jenom pro zajímavost, ano, jsou to takové trubičky. Samozřejmě musí být správně orientované. Kdybychom jeden z nich otočili, tak dojde k tomu odpuzování, které teď vidíme. To znamená, to je samozřejmě důležité při tom výkonu. My si musíme tu jejich stranovou orientaci označit. Vlastně musíme dát velký pozor, že kdyby se to otočilo obráceně, tak se to nebude přitahovat.
3: Metodu i samotné magnety vyvinul indický lékař Sanjay Rajput. Při samotném zákroku byl s lékaři z IKEMu v online spojení.
1: On se s námi díval na naše monitory, to navedení těch magnetů. Těmi katetry není úplně jednoduché a myslím, že nám jako hodně pomohl.
4: Tady máme vlastně obrázky rentgenu.
1: Tady už vidíme, jak my zavádíme ten jeden magnet endoskopicky do toho místa zúžení. Kolegové z radiologie zavádí postupně druhý magnet.
4: Tam jsou vidět přímo i ty magnety.
1: Tady vidíme, jak se postupně přibližujeme. Oni najednou ty magnety se začnou přitahovat a zaujmou tu pozici, kdy jsou jakoby k sobě přitažené. A ta magnetická síla vede k tomu, že dojde ke kompresi té tkáni mezi tím, ke stlačení. Ta tkáň pomaličku odumírá, až se ty magnety spojí, no a vytvořil se nový žlučovod kolem toho zúžení.
4: Co uděláte s těmi magnety? Pan profesor vám je věnoval.
2: To se nedá někam vyhodit, že jo?
1: Takže pane Lajne, všechno je v pořádku, laboratorní výsledky jsou taky dobré, vám je dobře, takže jsem moc rád, že to všechno dopadlo dobře a hlavně, že vám dobře fungují játra.
2: To je důležitý. A že fungují.
3: Usmívá se spokojený pacient. V budoucnu chtějí lékaři z IKEMu využívat tuto metodu u pacientů, u kterých se nepodaří zprůchodnit žlučové cesty standardním způsobem. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stavbami roku Plzeňského kraje se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a zájezdní hostinec v Kašperských horách. Holíšovská škola uspěla i v hlasování o cenu veřejnosti. Cenu hejtmana získala podle organizátorů škola ve Starém Plzenci za přístavbu a novostavbu sportovní haly a cenu primátora obláček nad Plzní, nástavba jedné z budov fakultní nemocnice. Kontaminovanou lokalitu Uzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. V obcích Draženov a Mířkov na Domažlicku a v Černíkově na Klatovsku vzniknou bezobslužné prodejny. Na jejich podporu krajští zastupitelé schválili dotaci ve výši zhruba 1 160 000 korun. Prodejny bude provozovat západočeské konzumní družstvo Sušice a začnou fungovat v první polovině příštího roku. 15 let od svého založení si dnes připomene obvodní knihovna Bory v Plzni na Klatovské třídě. Sídlí v budově střední průmyslové školy strojnické a navštěvuje ji přes 2,5 tisíce registrovaných čtenářů. Výročí knihovna oslaví akcí nazvanou 15 let na Klatovské. Program začne v 16 hodin. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Utkání startuje na západě Čech v 18 hodin. A ještě počasí, dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. A nejvyšší teploty 21 až 25, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení mezi kilometry 89 u Sulkova až po kilometr 95 Mířany. Pracuje se na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Týká se to obou směrů. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hus, to je zřícenina hradu stojící asi kilometr a půl od Křišťanovic v okrese Prachatice. Od roku 1963 je chráněna jako kulturní památka. Za chvilku vás tam vezmeme v seriálu Příběhy nejen šumavské. Na hodinách máme 3 minuty po půl šesté. Přejeme hezké ráno.

0: 5 hodin, skoro 42 minut. Na Šumavě je možné navštívit několik hradů a zřícenin. Tím největším a určitě nejnavštěvovanějším je Kašperk. Méně známá je pak zřícenina hradu Pajrek u Nýrska, vyhledávanou je zřícenina hradu Kunžvart u Strážného a pak z Vítkův hrádek nad Lipnem. Mezi tyto zajímavé památky se řadí také zřícenina hradu Hus nad řekou Blanicí. Jejíž příběh obohatil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku, kterého známe z Plzeňska z hradu Lopata. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kukešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: V divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na skalním ostrohu vystavěn po roce 1341 hrad Hus na ochranu zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl rozdělen do dvou částí hradním příkopem vytesaným do skály.
3: Pokud si teď říkáte, že jméno hradu Hus by mohlo nějak souviset s městečkem Husinec, jdou vaše myšlenky správnou cestou. K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec, rodiště mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.
2: Během 14. a 15. století se na hradě vystřídala celá řada majitelů. Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. Jen 6 let předtím proběhla na úplně jiném místě v Čechách jiná událost, která pak měla spojitost s hradem Hus. Po dlouhém obléhání byl zapálen hrad Lopata u Šťáhlav nedaleko Plzně.
3: Stalo se tak po několika měsíčním obléhání hradu, kde v té době sídlila banda loupeživých rytířů pod vedením Habarta Lopaty z Hrádku. Jeho banda několik let plenila blízké okolí a stala se postrachem kraje.
2: To přinutilo šlechtice z okolí, aby se spojili s husickými posádkami v kraji a měšťany Horažďovic, Klatov, Sušice a Domažlic. Společné vojsko, jemuž velel husický hejtman Svojše ze Zahrádky, přitáhlo k Lopatě 27. října 1432 a oblehlo ji.
3: V únoru následujícího roku se vyhladovělí loupežníci pokusili o lest, která jim ale nevyšla. Hrad Lopata zapálili v domnění, že v nastalém zmatku vojákům utečou, jenže naopak plameny, které polikaly hradní sídlo, si na utíkající lapky dobře posvítily.
2: A tak většinu loupežníků vojáci pochytali a oběsili je na stromy v okolí vyhořelého hradu. Jen jejich velitel Habart nebyl k nalezení. Vojáci se proto spokojili s vysvětlením, že pravděpodobně uhořel.
3: Bylo proto velkým překvapením, když se rytíř Habart Lopata z Hrádku po 7 letech v roce 1440 objevil v čele nové loupeživé tlupy, která se zmocnila hradu Hus. A protože tento hrad stál na zlaté stezce, mohl tady loupežník Habart Lopata se svojí novou bandou ukázat, jak dobře umí loupit.
2: Jeho řádění ale nemělo dlouhého trvání. Už v roce 1441 na jeho sídlo zaútočili Přibík z Klenové, Petr Zmrzlík ze Svojšína a Jan Sedlecký z Prachatic se svými vojsky. Hrad obklíčili tak, aby neproběhla ani malá myška a loupežníky nechali vyhladovět.
3: Obléhání trvalo více než půl roku. Když už loupežníci byli úplně vyhladovělí, Habart tentokrát neutekl, ale začal vyjednávat. S obléhateli se dohodli na kapitulaci. Hrad jim vydal, a to za podmínky, že bude moci on i jeho muži svobodně odejít.
2: A tak se stalo. Vojsko hrad vypálilo a rozbořilo a tak se na rok přesně, po pouhých 100 letech existence, hrad Hus stal zříceninou. A Habart Lopata z Hrádku pokojně dožil v ústraní v Českých Budějovicích.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Ráno mlhy, během dne slunečno, přesně takový bude dnešní den v regionu podle plzeňských meteorologů. Bližší informace v 5 hodin a 50 minut.
1: Počasí.
0: Očekáváme polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na Plzeňsku až 25 stupňů Celsia. Na horách by mělo být od 16 do 19 stupňů. Slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V běžeckém areálu Belveder na Železné Rudě se koná dětský duatlon pro všechny děti od školky po 9. třídu základní školy. Akce začíná v 15 hodin. Plzeňská scéna Moving Station nabídne od 19 hodin česko-německé představení s názvem Mírotvůrci. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se od 19 hodin uskuteční talk show se Zdeňkem Troškou a Markem Kališem. Měšťanská beseda v Plzni uvede inscenaci Vím, že víš, že vím. Hrát se začne v 19 hodin. V městské knihovně v Klatovech uvidíte výstavu fotografií z cest Ladislava Lešického. Výstava potrvá do 31. října. Atrium Piarum, to je název nového koncertního sálu v Nepomuku, který poprvé ožije sérii komorních koncertů. Hudba v podání klavíru, houslí a violončela zazní od 19 hodin. No a v kině Slavia ve Stříbře se koná od 19 hodin koncert filmové hudby. Divákům se představí symfonický orchestr Dalibora Havlíčko. Tak přejeme příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rokycanské lesy začaly kvůli kůrovci s urgentní těžbou napadených smrků. Ode dneška platí ve sněmovně nový jednací řád. Začíná výstava korunovačních klenotů, zatím pro školáky. A dnes čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní ráno Andrea Samešová. Zvýšený výskyt kůrovce nutí pracovníky rokycanských lesů k intenzivnímu kácení napadených smrků. Na vině je šíření škůdce i celkové oslabení stromů po suchém a horkém létě. Rychlým zásahem chtějí lesníci zabránit dalšímu poškození zdravých stromů. Pokračuje ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
3: Nejedná se o tisíce kubíků a podobně, ale může to být taková nepříjemná přezvěst příštího roku, takže se nám začínají vyskytovat stromy 5, 10, 50 i 300 kubíků. Ty musíme hodně rychle je sdělat, aby se nám ten kůrovec nerozšířil, protože počasí mu přálo sucho, horko, aby jsme předešli případně opět další kalamitě v příštím roce.
2: První skupina středoškoláků z Plzeňského kraje odletěla do Číny. Další se připojí za týden. Světové soutěže odborných dovedností se zúčastní 83 žáků ze 40 krajských středních škol, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
4: Byly vybrány v podstatě interně těmi školami a velmi důležitá byla samozřejmě angličtina, minimálně na B2, proaktivita a samostatnost těch žáků. Program vlastně dává studentům možnost na vlastní kůži zažít obrovskou prestižní světovou akci a nabírají zkušenosti v tom mezinárodním pohledu a my sázíme na to, že ty nové zkušenosti komplexní nám tady budou aplikovat.
2: Ode dneška začínají platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemohou navrhovat změny bez časového omezení. Limit budou mít také poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy, který podal v minulém volebním období. Prodlouží se i hodiny, kdy mohou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Školáci si ode dneška mohou prohlédnout korunovační klenoty na Pražském hradě. Významné symboly české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. V pondělí odpoledne je z korunní komory ve svatovícké katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
5: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští tenisté začali s přípravou na kvalifikační utkání Davis Cupu proti Spojeným státům. V Libeňské hale v Praze budou bojovat o postup na finálový turnaj. V nominaci jsou Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblist

0: to je Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který jako hráč zažil i zatím poslední domácí utkání před 13 lety.
1: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
0: V americké sestavě jsou aktuálně Shelton, Tien, Dam, Harrison a Krajček.
2: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 21 až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Merklíně na Plzeňsku se nově pracuje v Kostelní ulici, opravuje se povrch vozovky v úseku Merklín-Soběkury. Objízdná trasa vede přes Horušany, Merklín a Soběkury. Na jižním Plzeňsku se pracuje také v Holíšově v části Dolní Kamenice. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Úterý 15. září, přejeme vám příjemné ráno. Jeden z nejlepších českých cyklistů v historii, rodák ze Stříbra Zdeněk Štybar, předává zkušenosti mladým závodníkům.
6: Ta myšlenka se mi zrodila už pár let zpátky a to bylo vlastně, když jsem se vracel z olympiády z Tokia, protože mě strašně mrzelo, že jsem viděl, že i v ostatních sportech, že se dělají nějaké chyby v tréninku a hlavně, že všude to je dost podobné napříč sportama, když jsem se bavil vlastně o mládežníkách, že to je taková ta předčasná profesionalita. Takže jsem měl furt nějaký nápad, jak propojit, řekněme, takový nábory s profesionální cyklistikou.
5: O projektu Czech Cycling Academy bude řeč za pár minut. Ještě předtím tady bude kalendárium a s ním Petr Jungmann. Máme 6 minut po 6.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: lubí a žil bych rád.
1: 6 hodin 12 minut, po 14 letech se do nejvyšší domácí basketbalové soutěže vracejí muži plzeňské Lokomotivy. A to díky divoké kartě, kterou klubu udělil výbor České basketbalové federace. Klub to může brát i jako opožděný dárek k loňskému 80. výročí založení. Budeme se o tom povídat s předsedou klubu Pavlem Froňkem a generálním ředitelem klubu Matějem Moulisem. Tak poslouchejte po 10. hodině. Teď je tady slíbené kalendárium.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
4: Takové jsou automobily značky Škoda.
3: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Lokálně mlhy nebo nízká oblačnost, jinak jasno nebo skoro jasno, tak vypadá dnešní ráno v Plzeňském kraji. Aktuální teploty mezi 9 a 12 stupni Celsia. Počasí. Přes den očekáváme polojasno až skoro jasno, mělo by být mezi 21 a 24 stupni Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách od 16 do 19 stupňů. K tomu slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. 6 hodin 19 minut, přejeme hezké ráno.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:23, kempy a tréninkové aktivity pro mladé cyklisty ve Stříbře. Tomu se v rámci projektu Czech Cycling Academy věnuje Zdeněk Štybar. Sám trojnásobný mistr světa v elitní kategorii mezi cyklokrosaři a závodník, který slavil úspěchy také na silnici, včetně vyhrané etapy na Tour de France. Povídal si s ním redaktor Pavel Petr.
1: Tak letošní léto pomalu ale jistě končí. Jak byste ho měl Zdeněk Štybar, protože si vás, Zdeňku, neumím představit jako člověka, který odpočívá.
2: To sice ne, akorát jsem to leto zase trošku přepísk. Myslel jsem si, že budu mít srpen celkem v klidu, ale jak se mi to nepovedlo, byl jsem strašně rozlítaný a málo spánku, tak jsem si říkal, že září by mohlo být trošku lepší, ale to vypadá, že bude ještě horší než léto. Takže doufám na říjen, že se to trošku uklidní a že po 4 měsících, že budu mít aspoň 3 dny volno.
1: V jakém směru rozlítaný? To znamená sportovně, ve svých vlastních sportovních aktivitách nebo při různých akcích, kterých se zúčastníte?
2: Začalo to letapem tady v Praze, pak byla Tour de France samozřejmě, mezi tím jsem měl nějaký aktivity, pak jsem byl i na ženský tour, byl jsem na Czech tour, mezi tím jsem se musel samozřejmě vracet párkrát do Belgie a do toho pracovní povinnosti, jestli už to je z Czech Cycling Academy nebo jestli to je tady právě se Škodovkou. Takže těch aktivit bylo doopravdy hodně, ale asi to mám radši takhle, než abych někde seděl a četl si noviny.
1: Právě na tu akademii jsem se chtěl zeptat, samozřejmě má za cíl podporovat mladé nadějné cyklisty, tak kde se vůbec zrodila ta myšlenka?
2: Ta myšlenka se mi zrodila už pár let zpátky a to bylo vlastně, když jsem se vracel z olympiády z Tokia, protože mě strašně mrzelo, že jsem viděl, že i v ostatních sportech, že se dělají nějaké chyby v tréninku a hlavně, že všude to je dost podobné napříč sportama, když jsem se bavil vlastně o mládežníkách, že to je taková ta předčasná profesionalita. Takže jsem měl furt nějaký nápad, jak propojit, řekněme, takový nábory s profesionální cyklistikou i vlastně nějak nazdílet to moje know-how přes co nejvíc lidí s tím, že jsem se doopravdy o to chtěl podělit. Nevěděl jsem vlastně, co o to čekat, ale tím, že jsem mluvil s lidma, kteří třeba udělali British Cycling nebo který podobný projekt dělali v Austrálii, Belgii, v Holandsku, tak jsem nazbíral dost inspirace k tomu, aby se ten projekt dostal až do téhle fáze, kde jsme teď.
1: My jsme se potkali při jednom kempu, který jste měl pro mladé cyklokrosaře doma ve Stříbře. Teď to pokračovalo, 30 závodníků se tam sešlo, tak na co jsou zaměřené ty kempy, jak to vlastně vypadá, jaký průběh to má?
2: Teďka tak jsme měli první takový, řekněme, seznamovací kemp a bylo to celkem na poslední chvíli, ale já jsem chtěl právě udělat to propojení s českou cyklistikou a s holandskou cyklistikou, protože tam byli vlastně Holanděni, kteří mají podobný projekt, ale mají ho pod týmem Visma a pod olympijským výborem. Vlastně od nich já jsem se hodně inspiroval, hodně jsem s nimi brainstormoval, vyměnili jsme si spousty informací, takže já si myslím, že jsme si ušetřili spousty chyb, který oni s náma nazdíleli a teďka, jak jsme tam byli, tak jsme samozřejmě diskutovali o spousty věcech a oni možná půjdou i trošku víc tou naší cestou, protože se jim ta myšlenka jako se jim líbí a taky se pořád učí. Není to jednoduchá práce, jak prostě s trenérama, s rodičema, s těma samotnýma závodníkama, takže je to nějaká dlouhá cesta, ale myslím si, že to dává smysl.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vybral nového dopravce firmu Arriva Vlaky, která bude 15 let zajišťovat dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými vlaky. Informace o vítězi přinesl server z dopravy.cz. Neúspěšní uchazeči mají podle kraje 15 dnů na případné odvolání. Od prosince 2030 bude nasazeno prvních 6 souprav na tratích Plzeň, Stot do Mažlice a z Heřmanovy hutě přes Nířany, Plzeň, Rokycany do Mirošova, Příkosic a Nezvěstic. Nýrsko na Klatovsku koupí bývalý hotel Radnice na náměstí. Odsouhlasili to zastupitelé na svém posledním jednání. Budova stojí přímo naproti městskému úřadu a město podle podkladů znaleckého posudku zaplatí 14 milionů 200 tisíc korun. V Horní Bříze na Plzni severu začala stavba nové okružní křižovatky v lokalitě Na návsi. Práce si vyžádaly i změny ve veřejné dopravě. Cestující na linkách do Plzně a okolí musí počítat s provizorními zastávkami. V Plané na Tachovsku dnes slavnostně otevřou nové multifunkční výukové prostory v areálu střední školy živnostenské. Poslanci Evropského parlamentu dnes budou hlasovat o úpravě pravidel obchodování s emisními povolenkami pro vytápění budov a silniční dopravu. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Předehrávka prvního kola odstartuje na západě Čech v 18 hodin. A ještě počasí, dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. A nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí v Netunicích na jižním Plzeňsku, kde se na křižovatce směrem k Rybníku opravuje vozovka. Oprava mostu začala v Červeném Poříčí na Klatovsku poblíž zámku. V úseku platí snížená rychlost, práce potrvají ještě do pátku. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a za chvíli pro vás už budeme mít další díl seriálu Řidičská abeceda. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak s námi zůstaňte, na hodinách máme 6 hodin a 39 minut.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Jezdili jste nebo stále jezdíte na motorce? Vzpomínáte na svou první motorku, první další cestu nebo výlet, na který se nezapomíná? Kam nejdál jste na motorce dojeli a zažili jste na cestách něco veselého, nečekaného nebo dobrodružného? O motorkách, cestách a vzpomínkách, které s nimi máme spojené, si budeme povídat v dnešní noční lince. Krátce po 23. hodině vás u ní přivítá Jarka Barboříková. Tak s námi buďte i v noci. 6 hodin 42 minut, to je aktuální čas. Počasí. V regionu dneska očekáváme polojasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 21 a 24, na Plzeňsku až 25 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 19 stupňů. Slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Titul Stavba roku Plzeňského kraje získaly tři objekty, včetně přístavby školy v Holíšově. Hejtmanství požádá Ministerstvo životního prostředí o bližší informace k likvidaci toxických látek v oblasti kolem Šumavského zhůří. A dnes čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Titul Stavba roku Plzeňského kraje za loňský rok získala přístavba základní školy v Holíšově, záchrana bývalé synagogy v Rabí a oprava zájezdního hostince v Kašperských horách. Přístavbu pavilonu základní školy Holíšov porota ocenila za moderní a přitom citlivé doplnění historické budovy školy, pokračuje za organizátory soutěže Hana Kulavjaková.
3: Bývalé synagoze v Rabí byl titul udělený za záchranu a výjimečnou obnovu stavby, při které byla upravena na probydlení s respektem k jejímu původnímu charakteru. Rekonstrukci bývalého zájezdního hostince na bytový dům rezidence Bílá růže v Kašperských horách porota popsala jako architektonicky i technicky příkladnou a titul jí věnovala za precizní provedení s úctou k původnímu řešení.
2: Situace v šumavské oblasti kolem zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní. Na jednání zastupitelstva to řekli představitelé kraje. Hejtmanství stav monitoruje a tento týden požádá dopisem Ministerstvo životního prostředí o podrobné informace, říká radní Petr Fischer z hnutí ANO.
4: My jako Plzeňský kraj situaci chceme monitorovat, my ani víc nemůžeme a požádáme Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dalších informací, zejména došlo ke zpracování projektu sanace či aktualizaci vlastně dosud zpracovaných dokumentů a na základě těch dokumentů se rozhodneme, jak budeme postupovat dál.
2: Lokalitu uzhoří v Národním parku Šumava bude sanovat armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sanace za 192 milionů korun by měla trvat zhruba 2 roky. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdu. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se obrátilo přímo cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Volklor. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítích.
5: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
6: To je něco takového lokálního a možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá tak silnou, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice.
7: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
5: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 na sety ve skupině A v Modeně, si připsali třetí výhru a s předstihem si zajistili postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Nováka se ve skupině utkají ještě s Itálií a Slovenskou.

0: Brněnském. Dnešní duel s Italy začne po 21. hodině.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 21 až 24, na Plzeňsku až 25 a na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré. A bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané osobní auto blokuje provoz na dálnici D5 před Prahou na 2. kilometru. Na Tachovsku u Přimdy v části Mlínec se dnes provádí údržba zeleně. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné úterní ráno vám přejeme. Cestování v příhraničí už 3 měsíce usnadňuje autobusová linka z Tachova do Tiršenreutu. Jaký je o linku zájem, i o tom bude řeč za malou chviličku. Ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio. 5 minut po 7.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Jak vypadá člověk, který má mořskou nemoc? Za okamžik se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Když tě potká mořská nemoc na parníku v Kaspiku, věz, že tě tam můžou přemoct třeba sledi v Aspiku. Komfort v břiše se ti sníží, když se s tebou houpe svět. Sledi jsou zas na talíři, byť už si je jednou snět.

0: Jak vypadá člověk, který má mořskou nemoc?
1: Že si dlouho ve vodě.
2: Hodně kouká na vodu a začíná být zelený.
3: Má zelený vlasy.
4: Jemu je špatně.
5: Je spálený, že je bílý jako stěna.
6: Má zelený obličej a blbýnko.
7: Vypadá jako ryba.
8: Vypadá, že je vodník.

0: 7 hodin, 16 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: A ozývá se hlas meteorologky Jany Adamovské. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám dělá počasí?
2: Tak, teploty se po ránu pohybují od 9 do 12 stupňů. Obloha je oblačná až polojasná, ale objevují se nám někde i mlhy, třeba na Tachovsku nebo lokálně i na Šumavě.
0: Kam se ty teploty budou chtít podívat přes den a co nás čeká?
2: Tak nejvyšší teploty budou stoupat k 24 stupňům, na Plzeňsku bude až 25 a nejvyšší teploty na horách předpokládáme mezi 16 až 19 stupni a dneska nás bude ovlivňovat tlaková výše, ta oblačnost nebo mlhy se budou rozpouštět, den bude slunečný, většinou polojasný a bude nám foukat jenom slabý jihozápadní vítr.
0: A v příští hodině se ozveme i kvůli tomu, abychom si popovídali o zítřku. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, máme 7 hodin a 21 minut. Už čtvrt roku můžou cestující využívat přeshraniční autobusovou linku z Tachova do bavorského Bernau a Tiršenreuthu. Autobus jezdí několikrát denně v obou směrech a usnadňuje lidem v příhraničních oblastech cestování za památkami nebo třeba na nákupy. Na zřízení linky a jejím financování se dohodly samosprávy s organizátory dopravy na obou stranách hranice. No a jak se lince daří, to už právě teď probereme s dopravním expertem společnosti Povet, neboli plzeňského organizátora veřejné dopravy Martinem Fenclem. Přeji vám hezké ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Pravidelné autobusové spojení s Bavorskem má Tachovsko poprvé od války. Jaký je o tu novou linku zájem? Našli už si lidé do autobusu cestu?
1: Cestující už si naštěstí tu cestu našli, sledujeme vytíženost těch spojů a je vidět tam ten postupný růst.
0: A určitě víte, kam a za jakým cílem lidé tím novým autobusem cestují nejčastěji?
1: Ano, nejčastější cesty jsou z Tachova, tak jsou do Svědců, k jízdárně nebo do Bernau. Naopak z Německa ty lidé jezdí nejčastěji přímo do Tachova.
0: Kdy budete vyhodnocovat, jestli se ta nová linka osvědčila, jestli ji zachováte v této podobě, případně ji nějak upravíte?
1: Tu linku postupně vyhodnocujeme, jak už jsem řekl, zatím je na nějaké závěry brzy, přece jenom byla letní sezóna, kdy panovaly poměrně velká vedra. Budeme to sledovat, předpokládáme, že nějaké finální vyhodnocení ohledně budoucnosti té linky by přišlo někdy v první polovině příštího roku.
0: Než se rozloučíme, ještě prosím připomeňte, jak často a do kterých zastávek ta přeshraniční autobusová linka jezdí.
1: V pracovní dny ta linka jezdí třikrát denně mezi Tachovem, Svědcemi a Bernau. O víkendu pak také třikrát denně a to jezdí z Bernau až do Tiršenreuthu. Přičemž do poloviny října ta linka o víkendech vozí ještě kola.
0: Martin Fencel v 7 hodin a 23 minut. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stavbami roku Plzeňského kraje jsou přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a zájezdní hostinec v Kašperských horách. Holíšovská škola uspěla také v hlasování o cenu veřejnosti. Cenu hejtmana získala podle organizátorů škola ve Starém Plzenci za přístavbu a novostavbu sportovní haly a cenu primátora obláček nad Plzní nástavba jedné z budov fakultní nemocnice. Armáda potvrdila, že dostala za úkol sanovat kontaminovanou lokalitu na Šumavě. O dalším postupu ale zatím informovat nebude, protože úkol teprve analyzuje. O tom, že sanaci u šumavského zhůří provede armáda, informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Zimní stadion v Klatovech má za sebou rozsáhlou modernizaci. Díky tomu je připraven na zimní olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční v lednu příštího roku. V Klatovech se budou hrát finálové hokejové zápasy. Kapacita stadionu je 2600 diváků. Poslanci budou na nejbližší schůzi jednat podle nových pravidel, ta platí ode dneška. Navržené změny musí mít časové omezení a limit se bude vztahovat i na přednostní práva, například předsedů stran a klubů. Prodlouží se i hodiny, kdy poslanci mohou schvalovat zákony ve třetím čtení. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes odstartuje nový ročník hokejové extraligy. Úvodní duel začne na západě Čech v 18 hodin. A ještě počasí, dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané auto stojí na dálnici D5 před Prahou na druhém kilometru. Na Klatovsku v úseku Břežany Malý Bor se provádí lokální oprava vozovky. Platí maximální povolená rychlost 30 km v hodině. Vozovka se opravuje také na Rokycansku na silnici 2/117 na výjezdu z Dobřívy za čerpací stanicí na Strašice. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Kladrubské základní škole mají nový předmět mediální výchovu. V nejstarším objektu v Přešticích by mohlo vzniknout muzeum věnované přeštickému praseti a do konce září je možné se zúčastnit turistické hry Koruna Mirošovska. Počkejte si na rubriku O čem se píše a právě na tato témata. 3 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se korál.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Základní škola v Kladrubech rozšířila výuku o mediální výchovu. V rámci nového předmětu se děti seznámí s tím, jak vzniká reportáž, jak pracovat s informacemi, kamerou a mikrofonem. Naučí se vést rozhovor a srozumitelně prezentovat svoje myšlenky. Díky mediálním workshopům v kladrubské škole vznikla ještě před prázdninami školní televize. Mladí reportéři plánují i nadále připravovat vlastní videoreportáže a rozhovory. Dočtete se ve zpravodaji městského úřadu v Kladrubech. Ve třetím letošním čísle vlastivědného sborníku Pod zelenou horou najdete pojednání přeštického architekta Karla Jandy o patrně nejstarším objektu v Přešticích. Je jím domek číslo popisné 22 na Pohořku, který má bohatou minulost, ale hlavně zajímavou perspektivu do budoucnosti. Město uvažuje o tom, že v něm zřídí další muzejní expozici. Měla by být věnována místnímu pokladu, černostrakatému praseti a také historii všeobecného soužití prasat a lidí. Ještě do konce září se můžete zapojit do turistické hry Koruna Mirošovska. Návštěvníky i místní zve k objevování nejkrásnějších míst v přírodě kolem města Mirošov, které představuje jako město výhledů do krajiny Brd a Rokycanska. K tomu se vztahuje také 8 soutěžních stanovišť. Když je navštívíte všechna, získáte originální pexeso s motivy Mirošova. K účasti v soutěži je třeba stáhnout si aplikaci Koruna Mirošovska. Podrobnosti přinášejí Mirošovské střípky.

0: Máme pro vás 4 poukazy na návštěvu libovolné projekce Festivalu českých filmů Finále Plzeň. Zkuste štěstí v telefonické soutěži ještě do 8 hodiny.
1: Počasí.
0: V dnešní soutěži počasí vyhrává polojasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 21 a 24, na Plzeňsku až 25 stupňů Celsia. Na horách by mělo být do 19 stupňů. Slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut schází do 8 hodiny, jsme rádi, že jste s námi a přejeme vám hezké ráno. Filmový festival mezi Plátnem a Zemí, to je finále Plzeň. Máme pro vás 4 poukazy na návštěvu libovolné projekce Festivalu českých filmů finále Plzeň, jehož 39. ročník se uskuteční mezi 25. a 30. zářím letošního roku. Máte-li zájem, dlouho neváhejte a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. A mě už zajímá, kolik celovečerních hraných nebo animovaných filmů bude letos soutěžit o Zlatého ledňáčka. Buď 9, 13 anebo 18. Ještě jednou zopakuji číslo k nám 221 554 222. Tak koho zdravím, hezké ráno.
1: Dobrý den, Kamila.
0: Dobrý den, Kamilo. Na cestách někde, tak slyším dobře?
1: Já vypnu zvuk a už vás slyším, ano.
0: Nejste na cestách, jste doma.
1: Ne, už jsem v práci.
0: Jste v práci. Tak přeju úspěšný pracovní den a teď si ho krásně můžete nastartovat výhrou naší ranní soutěži. Tak co jste si vybrala?
1: Celovečerních hraných filmů bude soutěžit 9.
0: Celovečerních hraných nebo animovaných filmů?
1: Ano.
0: Zamířila jste na stránky finále Plzeň, že to tak víte?
1: Typla jste.
0: No, vy si vsaďte.
1: Vyhrála jste,
0: protože tam bude skutečně 9 celovečerních hraných nebo animovaných filmů soutěžit o Zlatého ledňáčka. Stejně tak i 9 dokumentů, 12 televizních a internetových projektů a 13 studentských krátkých filmů. To všechno na finále Plzeň mezi 25. a 30. zářím. Mimochodem řekněte mi, radši chodíte do kina sama nebo ten zážitek sdílíte s někým vedle sebe?
1: Určitě ho ráda s někým sdílím. Byla jsem asi sama nikdy.
0: Protože ono je to vlastně na vás, jak si to nakombinujete. Vy získáváte 4 poukazy. To znamená, že jestli půjdete sama na 4 různé filmy, anebo půjdete ve 4 na jeden, to už je čistě na vás. Jak to uděláte? Skutečně na vás necháváme, každopádně přejeme, ať se vám na letošním finále líbí. Gratuluju, mějte se hezky.
1: Můžu jenom říct, s kým půjdu rychle? Můžu kamarádce udělat radost?
0: Klidně, jasně.
1: Půjdu s kamarádkou Jiřinou, aby se co nejvíc se mnou pobavila. Děkuju moc.
0: Myslíte, že Jiřina je právě teď napřímo, že nás poslouchá?
1: Jiřina není napřímo určitě, ale bude radost mít, já ji pustím záznam.
0: Takže předpokládáme, že hned po tom, co my spolu domluvíme, ještě chvilinku mi prosím zůstaňte ve spojení, tak jde to volat Jiřině.
1: Ano, samozřejmě.
0: Krásně si to užijte, gratuluju, nashledanou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přestavba schátralých lázní v Plzni má získat v nejbližších dnech stavební povolení. Cestující v Horní Bříze na Plzeňsku musí počítat s omezením autobusové dopravy. Dnes začne nový ročník hokejové extraligy. A čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Přestavba schátralých městských lázní v Plzni, která se připravuje už 4 roky, by měla tento měsíc získat stavební povolení. Do konce listopadu chce mít kraj jako majitel objektu prováděcí projekt a v březnu nebo dubnu příštího roku vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Zástupci hejtmanství také uvedli, že přestavba potrvá 2,5 roku a vyjde na 2,5 miliardy korun. V objektu vznikne nová západočeská galerie, dále společenský sál nebo volnočasové a vzdělávací prostory. Přestavba se týká plochy 20 000 metrů čtverečních a téměř 700 místností. V Horní Bříze na severním Plzeňsku začala stavba nové okružní křižovatky v lokalitě na návsi. Stavební práce si vyžádaly i změny ve veřejné dopravě. Cestující na linkách do Plzně a okolí musí počítat s provizorními autobusovými zastávkami.
2: Zastávky na návsi a u restaurace jsou dočasně přesunuté do ulice k Cihelně. Vybrané ranní spoje linek 322 a 334 zastávku Horní Bříza úplně vynechávají a náhradou obsluhují zastávku na sídlišti. Stavební práce a dopravní omezení potrvají až do konce června příštího roku. Z Horní Břízy na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Policie dnes zveřejní konečný počet lidských životů, které si vyžádaly nehody na českých silnicích v období prázdnin. Už z předběžných údajů z konce srpna vyplývá, že v červenci a srpnu přišlo o život 99 lidí, což je nejtragičtější léto od roku 2021. Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se tak měli vyhnout prudkému zdražování.
3: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Zápas se mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce úvodního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Duel začne v 18 hodin. Zbývající zápasy prvního kola jsou na programu ve středu.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Plzeňsku až 25 a na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky, večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kolona aut se vytvořila na dálnici D5 na kilometru 104 u Heřmanovy Huti ve směru na Plzeň. Na silnici 1/27 u Vysoké Libině na Plzni severu se provádí údržba povrchové kanalizace. Uzavřen je pravý pruh a práce údržby omezejí provoz i na silnici 1/26 u Kyšic na Plzeňsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterý 15. září 2026 na hodinách 5 minut po 8 hodině. Přejeme vám příjemné ráno. No a za chvilku už bude řeč o DNA.

0: Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám už za okamžik představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
2: Medicine man

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Nejlepšími stavbami loňského roku v Plzeňském kraji jsou přístavba školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a zájezdní hostinec v Kašperských horách. Podrobnosti připojíme za okamžik. Na hodinách aktuálně 8:45.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Už pohledem z okna, alespoň tady u nás v Plzni na Borech, to vypadá, že se klube pěkný den a plzeňští meteorologové to jenom potvrzují. Počasí. Podle nich dneska v regionu bude polojasno až skoro jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 21 a 24, na Plzeňsku by mělo být až 25 stupňů Celsia, na horách do 19 stupňů. K tomu slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Titul Stavba roku Plzeňského kraje včera získali 3 objekty. Ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže si ceny odneslo celkem 11 staveb z 21 nominovaných. Vítěze i některé z dalších oceněných nám za organizátory soutěže představí Hana Kulavěková. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Na začátek si prosím řekněme, kdo vlastně ty nominované stavby hodnotil.
1: Všechny stavby, které se přihlásí do soutěže, osobně navštíví a hodnotí odborná porota, která je šestičlenná, je složená z architektů a projektových inženýrů a vlastně to složení je takové pestřejší, aby bylo možné zhodnotit různá kritéria té stavby a pochopitelně v každém ročníku se to složení trošku mění, aby v porotě nebyli zastoupeni architekti, kteří zrovna chtějí svoji stavbu do soutěže přihlásit.
0: Hlavní cenou té soutěže je titul Stavba roku Plzeňského kraje. Letos ho získali, jak jsme řekli, 3 stavby. Tak nám prosím o nich něco víc řekněte.
1: Je to tak, letos byly uděleny 3 tituly Stavba roku Plzeňského kraje a nejde, jak by se mohlo zdát, o nějaké pořadí první až třetí místo, ale jsou to 3 plnohodnotné ceny, vlastně hlavní ceny té soutěže. Jde o to, že každý ten titul byl udělen v jiné soutěžní kategorii a oceněna byla přístavba pavilonu základní školy Holíšov, která byla porotou oceněna za vlastně moderní a citlivě dostavěnou budovu k historické budově školy a také za sdílené prostory pro komunitní život školy. Dál to byla rekonstrukce bývalé synagogy v Rabí, která je nyní určená pro bydlení. A třetí stavbou byla rezidence Bílá růže v Kašperských horách, která byla původně zájezdním hostincem a teď je z ní bytový dům na náměstí přímo v Kašperských horách.
0: Každopádně už jsme řekli, že v té soutěži se udílí víc cen. Můžete ještě zmínit aspoň některé z nich?
1: Určitě. Taková zajímavost cena veřejnosti, o které rozhodují lidé na internetu během hlasování, které probíhá před tím udílením cen a tuto cenu získala stejná stavba, jako získala titul Stavba roku Plzeňského kraje a to je právě přístavba základní školy Holíšov, takže tentokrát se veřejnost shodla s odbornou porotou. A dále se uděluje cena poroty, kterou získala nová mateřská školka v Plzni Újezdě. Hejtman Plzeňského kraje ocenil také přístavbu školy, ale tentokrát ve Starém Plzenci. A primátor města Plzně věnoval svoji cenu obláčku nad Plzní, což je taková zajímavá stavba, kterou určitě Plzňané znají. Pokud projíždějí Plzní na večer, tak je to takové to slunce svítící z fakultní nemocnice vlastně na vrcholu jedné z budov fakultní nemocnice.
0: Oceněné stavby Plzeňského kraje nám představila Hana Kulavěková. Děkujeme za to, přejeme vše dobré, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zvýšený výskyt kůrovce nutí pracovníky rokycanských městských lesů k intenzivnímu kácení napadených smrků. Na vině je šíření škůdce i celkové oslabení stromů po suchém a horkém létě. Rychlým zásahem chtějí lesníci zabránit dalšímu poškození zdravých stromů, potvrdil ředitel rokycanských městských lesů Stanislav Suda. Nýrsko na Klatovsku koupí bývalý hotel radnice na náměstí. Odsouhlasili to zastupitelé na svém posledním jednání. Budova stojí přímo naproti městskému úřadu a město podle podkladů znaleckého posudku zaplatí 14 milionů 200 tisíc korun. V Horní Bříze na Plzni severu začala stavba nové okružní křižovatky v lokalitě Na návsi. Práce si vyžádaly i změny ve veřejné dopravě. Cestující na linkách do Plzně a okolí musí počítat s provizorními zastávkami. V Plzni skončila oprava sanktusníku na střeše katedrály na náměstí Republiky. Oprava této malé věžičky je součástí rekonstrukce celé střechy. Jak potvrdila mluvčí biskupství plzeňského Nikola Vejskalová, součástí akce bylo i vložení nového pouzdra s dokumenty. Nahradilo původní schránky s dokumenty z roku 1991, které byly slavnostně otevřené letos v červenci. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Předehrávka úvodního kola odstartuje v 18 hodin. Zbylé zápasy se odehrají zítra. Plzeň přivítá v prvním kole Liberec. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se vytvořila kolona u Žebráku ve směru na Plzeň, a to před omezením na kilometru 32, měří zhruba 2 kilometry. V Plané na Tachovsku v Tepelské ulici začínají opravy vozovky a práce údržby omezily provoz i na silnici 1/26 u Kyšic na Plzeňsku. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mít v kolonce dožitý věk, napsáno trojciferné číslo, to se jen tak někomu nepoštěstí. Režisér Otakar Vávra tu byl do stovky, ale plány měly ještě mnohem ambicioznější. Díky archivu si to za chvilku můžeme připomenout.
3: Mám prostě

0: Když se někdo dožije stovky, je to sláva, jak se patří. V našich podmínkách se to podařilo například režiséru Otakaru Vávrovi. Jehož úmrtí před 15 lety si právě dneska připomínáme. Jak víme, díky našemu archivu chtěl tu být ještě déle. Vyplývá to z vyprávění jeho kolegy Juraje Jakubiska, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o dlouhověkosti a stárnutí.
1: Já jsem z takové generace, která dlouho věřila ruským vědcům, kteří říkali, že budeme se dožívat v komunismu ještě 200-300 let, že už na tom ruský vědci pracují a padl tam ten komunismus, takže už nic, zase umíráme velice brzo. Ale musím vám říct, že aj tak se dějí drobné zázraky. Já, jak učím na FAMU, tak prostě jsem mezi pedagogy a je tam profesorem Otakar Vávra, který učil ještě mě. Ten si naplánoval, že se dožije 118 let. Já jsem říkal, že jsem to ještě vylepšil tím, že jsem řekl, že ještě bude fit a že zemře 118 jenom proto, že půl roku předtím chytí AIDS při pohlavním styku. No a takže říkali, jo, asi tak to nějak bude, on tomu věří. A on je skutečně takový čiper, má 90 let a prostě běhá po schodech, měl takhle běžel po těch schodech, cupity, cupity. A takhle pomalu jde profesor Kamerán Kališ, tak se vleče, on se zastaví a říká, pane kolego, co tak pomalu, co je s vámi? Říká, pane profesore, když mě tak bolej klouby. A on říká, kolik je vám let? A Kališ říká, no mě, pane profesore, už 62. On říká, je, ve vašem věku jsem měl taky takové potíže. A běží,
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Možná už víte, že rodačka z Plzně, lukostřelkyně Marie Horáčková je vítězkou finále světového poháru. V Mexiku nejdřív porazila v úvodním kole velkou domácí naději Vaskézovou, a která pak pozvala českou reprezentantku k sobě domů na oslavu. Také o tom uslyšíte ještě do 9. hodiny. Počasí. Teď si ale bere slovo meteoroložka Jana Adamovská. Tak jak to vypadá s počasím? Dobrý den.
1: Dobré ráno, tak obloha je taková oblačná až polojasná, lokálně se ještě objevují ale mlhy, a to hlavně na severozápadě kraje, a teploty se pohybují od 10 do 13 stupňů.
0: Co přinesou další hodiny?
1: Tak ty mlhy a ta oblačnost se budou pozvolna rozpouštět, bude většinou polojasno, dneska počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše, teploty budou stoupat k 24 stupňům, na Plzeňsku bude až 25 a na horách bude 16 až 19 a vítr dneska bude foukat jenom slabý od jeho západu.
0: A ještě nás zajímá, co přinese zítřek?
1: Zítra se počasí změní, bude přes nás přecházet studená fronta a před ní nás čeká ještě nejteplejší den týdne. Maxima budou stoupat k 26 stupňům, na horách bude 19 až 22 a ráno a dopoledne bude ještě polojasné až oblačné. Během odpoledne bude oblačnost od severozápadu přibývat a postupně se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, a ty srážky budou ustávat až později večer. A zpočátku nám bude foukat slabý jižní a jihozápadní vítr, postupně ten vítr zesílí na mírný a na frontě a v bouřkách by se objevily i nějaké nárazy větru, jako obvykle.
0: Dodává Jana Adamovská, děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v mexickém Satiu. Na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny se kvalifikovala poprvé v kariéře. Rodačka z Plzně, která je mistryní světa z roku 2023, po dalším velkém úspěchu stihla i malou oslavu.
1: Se akorát vrátila, kde jsme byli pozváni Anou Pavlovou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
2: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
1: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být. A navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
2: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vázquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko, velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni, a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
2: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
1: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zase na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky, a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna, a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
2: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Český rozhlas.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. K mikrofonu přichází Iva Kokešová. Přeju hezké dopoledne. Jak moc...

Věděli jste, že v obci Nekmíř na severním Plzeňsku mají památník, který připomíná první použití vozové hradby? Vymyslel ji a prvně použil 2. prosince 1419 Jan Žižka právě v bitvě u Nekmíře. Památník je celoročně volně přístupný.

vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: Stavbami roku Plzeňského kraje jsou přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a zájezdní hostinec v Kašperských horách. Holíšovská škola uspěla také v hlasování veřejnosti. Cenu hejtmana získala škola ve Starém Plzenci za přístavbu a novostavbu sportovní haly a cenu primátora obláček nad Plzní nástavba budovy fakultní nemocnice Plzeň. Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo rekonstrukci kulturního centra Wolfram v Dobřanech a svaz podnikatelů ve stavebnictví přestupní terminál v Klatovech. Všechny stavby jsou na webu soutěže. 3 miliony korun dá Plzeňský kraj obci Krsy na Plzni severu na záchranu prodejny. Dotaci už schválili zastupitelé. Obchod skončil loni. Obec budovu odkoupila s cílem prodejnu obnovit. Většinu nákladů na zprovoznění pokryje dotace, říká náměstek hejtmana Petr Vanka z hnutí ANO.
1: Jedná se o objekt, který byl stavěn v akci Z v 70. letech. Z toho důvodu se musí udělat úplně základní rekonstrukce, kde tedy budou dělat vybetonování nových podlah, zednické práce, nové sociální zařízení, novou střechu, všechno. A my jsme tedy řekli, vzhledem k tomu, že ta obec je takhle malinká a že široko daleko potom nejsou žádný další obchody, takže jim přispějeme 3 miliony.
0: V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený se rychle množí, spásá vegetaci a je přenašečem račího moru.
2: Je dlouhý až 15 cm, mívá černočervenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
3: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců, plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
2: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Sport.
0: Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se s domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. Duel s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty 21 až 25, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio jednička, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni na Roudné v ulici Otýlie Beníškové. Auto se střetlo s motorkářem a na dálnici D5 na 40. kilometru u Cerhovic ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. I tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je úterý 15. září, všechno nejlepší Jolanám k jejich dnešnímu svátku. Když si muži na vlastní pěst zvyšují hladinu testosteronu, můžou splakat nad výdělkem. Lidské tělo má totiž regulační mechanismus, který jim jejich snahu dokáže zhatit. Detaily uslyšíte za chvilku ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Dneska se od nás mimo jiné dozvíte, co je to hypogonadismus a koho trápí. Ale i to, jak si muži, kteří touží po svalnatém těle, můžou dávkami testosteronu pěkně zkomplikovat život. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes to bude povídání o hlavním mužském pohlavním hormonu, tedy testosteronu. Jak s ním souvisí ten zmiňovaný hypogonadismus?
2: Já bych nejdřív vysvětlil ten termín. Gonády jsou vlastně pohlavní orgány a hypo znamená, že máme něčeho málo. Čili jedná se o muže, kteří mají nízkou hladinu testosteronu. Těch příčin může být celá řada. Může se jednat například o nějakou vývojovou vadu, může dojít k tomu, že varlata včas nesestoupnou do šourku, ale může jít také o projev určité nemoci, například rakoviny a podobně.
1: Předpokládám, že v případě takových diagnóz předepisuje testosteron výhradně lékař.
2: Ano, je to tak. V České republice je testosteron výhradně na lékařský předpis. Nicméně žijeme v době internetové a pokud něco opravdu chcete, můžete si to objednat například z nějakých e-shopů v jihovýchodní Asii nebo podobně.
1: No a když si muži seženou a nasadí testosteron na vlastní pěst, co tím riskují?
2: Riskují tím poměrně vážné zdravotní komplikace. Ukázalo se, že v případě těch mužů s hypogonadismem ta rizika nemusí být tak velká. Existuje k tomu docela zajímavá nedávná studie. Nicméně, pokud není prokázána ta nízká hladina testosteronu, mohou si muži vyvolat velmi vážné problémy. Ukázalo se, že muži, kteří užívali testosteron, přestože ho nepotřebovali, měli zhruba o 50% vyšší riziko vážných nemocí srdce a cév. Dokonce došlo ke zdvojnásobení rizika úmrtí na všechny příčiny. To znamená, že sice se budete cítit třeba lépe, ale riskujete vážnou nemoc nebo dokonce úmrtí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jaké důvody muže vlastně vedou k tomu, že se schánějí po testosteronu?
2: Odborníci upozorní, že existují dvě takové velké základní skupiny. Jednak jsou to starší muži. U mužů s věkem klesá ta produkce testosteronu zhruba o 1% každý rok, čili časem dochází k přirozenému poklesu. U některých mužů se to může projevovat například tím, že mají problémy s libidem, s erekcí, cítí se unavenější, cítí změny nálad a v současné době existuje možnost takzvané náhradní terapie, to znamená užívání tohoto hormonu. Nicméně mělo by to být po konzultaci s lékařem a na lékařský předpis. Druhou velkou skupinu tvoří mladí muži, kteří chtějí být většími samci, chtějí být většími mači, chtějí mít třeba osvalené tělo a v tom případě často sahají právě po užívání testosteronu. Testosteron patří mezi takzvaná anabolika, to znamená, že zvyšují tvorbu svalů. Možná si to pamětníci vzpomenou, že v 80. letech velká řada sportovců ta anabolika užívala a některé sportovkyně potom vypadaly spíše jako muži.
1: Co když to ti muži přeženou s dávkou? Jak na to tělo zareaguje?
2: Lidský organismus je poměrně komplikovaný a je tam poměrně dobrá regulace. To znamená, že když tělu budete dodávat velké množství testosteronu, tak tělo může vyhodnotit tu situaci tak, že vlastně produkuje samo příliš mnoho testosteronu a dojde k jeho poklesu. Čili mladý muž, který chce být velký samec, chce mít osvalené tělo, tak paradoxně může skončit tak, že užíváním testosteronu potlačí produkci testosteronu ve vlastním těle a stává se nemocným a závislým na těch dodávkách zvenčí.
1: Říká v závěru Miroslav Šuta. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vladimír Bernášek teď vyzve Stelu Zázvorkovou ke vzpomínání na Jiřího Sováka.
2: Aby se teď vrátil k některým lidem, na které bychom neměli zapomenout. Já myslím, nelze zapomenout na pana Sováka.
3: Jo. Na to opravdu nelze zapomenout. To je můj drahý přítel a on je báječný. Víte, my jsme určitou dobu jezdívali společně na prázdniny. Vždycky Lilinka Roubíková, moje maličkost, Andulka Sováková a Jiří Sovák. Takže on měl tři ženský u stolu, když jsme třeba obědvali nebo snídali a tak dále. No a on tam seděl a Jiří, pochopitelně, to je právě ten člověk. Já jsem ho neslyšela se hlasitě zasmát. Nikdy. Ale on sedí a teďko říká ty svoje řeči. A ostatní v té jídelně tak viděli tři, tak věkově jaksi, mysleli, že má sebou babičku, manželku a dceru. To byla jeho žena, že jo? Ta vypadala jako děťátko, pochopitelně. No a já jsem jako vystupovala jako jeho manželka, protože my jsme byli tak jako stejného věku, že. Takže třeba dejme tomu, když já jsem měla zraněnou nohu, tak Jirka Sovák na pláži chodil a Andulka mu předtím koupila bílý, krásný, plátěný klobouček a jemu bylo líto, že já nesmím do vody, tak do toho klobouku nabíral mořskou vodu a polejval mě. A německé dvojice, německá manželství, která tam byla zastoupena, tak ty manželky říkali, tohle ty by si nikdy nedokázal, podívej se, jak on se k té svý ženě chová báječně, jo. No a my mřeli smíchy, pochopitelně, já a jeho manželka, on by mě zabil hned okamžitě, ještě než bychom překročili práh, rozumíte to? Ale jinak byl na mě opravdu hrozně hodný. Nebo mi udělal takovej malej bazének, takhle z kamenu a tam vždycky nanosil tu vodu a já jsem si musela rychle sednout, aby to neproteklo těma balonkama, no. No a u toho oběda to vypadalo tak, že on seděl, vypadal jako vědec, víte, a něco trousil, aby tam kolem něho mřeli smíchy, samozřejmě. To bylo strašný. A Andulka byla teda teď už je taky v penzi, učitelka a profesorka, pochopitelně ona pak už učila i na vysoký, a když učila, ale nejradši měla ty v obecné škole. A z té doby má hodně ještě takových vděčných žáků, kteří třeba, protože už se naučili různá řemesla od té doby, tak když potřebuje spravit elektřinu, tak pochopitelně přijde Kopáček, jo. A Kopáček platil kdysi za jedno z největších rošťáku ve třídě a nikdy nic neuměl a Andulka se ale snažila, aby procházel, tak mu vždycky dala slovníkem nebo nějakou jenom takovou tluštitýho do hlavy, aby se kluk trochu zpamatoval a nezlobil, ale on jí měl strašně rád a opravdu. A jenom s ním byla hrozná práce, protože měl na všecko nějakou odpověď. A já se tak jednou při tom obědě, jak jsme se řechtali, na ní podívám a na nás pozoroval. A já říkám, jak ti připadáme, Andulko, když tady takhle řveme, když ten Jirka dělá ty blbosti. A ona povídá, jako kdybych byla s Kopáčkovejma dohromady. Asi 7 Kopáčků, kdyby měla kolem sebe, taky to připadalo.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, za minutku bude 9:30. Dopravních hřišť je málo a žáci základních škol musí pro splnění povinné dopravní výuky často dojíždět i desítky kilometrů. Dobrou zprávou proto určitě je, že jedno úplně nové dopravní hřiště právě teď dokončují ve Stupně na Rokycansku. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: V běžeckém areálu Belvedere na Železné Rudě se koná dětský duatlon. Běh, kolo nebo odrážedlo láká všechny děti od školky po 9. třídu základní školy. Akce začíná v 15 hodin. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se od 19 hodin uskuteční talk show se Zdeňkem Troškou. Měšťanská beseda v Plzni uvede inscenaci Vím, že víš, že vím. Hrát se začne od 19 hodin. A Trium Piarum, to je název nového koncertního sálu v Nepomuku, který poprvé ožije sérií komorních koncertů. Hudba v podání klavíru, houslí a violončela zazní od 19 hodin. V Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordana Tenčeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil tu také grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. Různé oblasti Ašská zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. Takové jsou tipy pro volný čas s datem 15. září. Dobře se bavte.

0: Radio vašeho kraje a Marie Rotrová. Výuka na dopravním hřišti není pro žáky čtvrtých tříd základní školy jenom zpestření, ale zákonná povinnost, aby získali takzvaný průkaz cyklisty. Třeba na Rokycansku přitom funguje jediné certifikované dopravní hřiště právě v Rokycanech. Úplně nové dopravní hřiště teď dokončují vedle základní školy ve Stupně na Rokycansku. Vyšlo na 4,5 milionu korun a zhruba polovinou přispěl kraj.
1: Nové dopravní hřiště ve Stupně bude hotové do konce září. Je to vidět už teď, kde jsou tady stezky, cestičky, ostrůvky a patky pro budoucí dopravní značky. Šestiletý Dan, prvňák, budeš jezdit na kole, na koloběžce?
2: Na kole.
1: A značky už znáš?
2: Nějaký znamená, ale jenom nějaký.
3: Je tam se to určitě bude líbit, no.
1: Říká Jan ze Stupna.
3: Takže pro ty děti se tady toho dělá spoustu a je to super, jako.
1: Paní Marcela.
4: Přijde mi to dobrý nápad pro děti.
1: Od staveniště se přesouvám přímo do základní školy.
5: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu.
1: Štěpánka Častorálová, využijte druhý stupeň.
5: Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
1: Od roku 2013 mají školy povinnost učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Proč je systematická výuka přímo na hřišti důležitá, přibližuje krajská koordinátorka BESIPu ministerstva dopravy Václava Ircingová.
6: Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bez pochyby dopravní hřiště. Na dopravních hřištích výuku zajišťují lektoři, kteří jsou proškoleni BESIPem ministerstva dopravy. Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.
1: Další dopravní hřiště plánují třeba v Nýřanech na severním Plzeňsku. Radnice teď jedná s pozemkovým fondem o převodu pozemků a žáci by ho mohli využívat do 2 let.
6: Školám odpadne náročné dojíždění do vzdálenějšího centra, jako jsou třeba Kralovice.
1: Na novém dopravním hřišti ve Stupně budou křižovatky, kruhový objezd, přechody pro chodce, celkem 9 semaforů a 32 dopravních značek. Svým žákům začne plně sloužit na konci září. Ze Stupna na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Pěkné úterní dopoledne, za chviličku kalendárium připomeneme si třeba svatou Ludmilu, vůbec nejstarší českou světici a také legendární auta Škoda 105 a 120. Počkejte si na Petra Jungmana. Tady je rádio vašeho kraje, máme minutu po 3:15.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
2: Takové jsou automobily značky Škoda.
1: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Pragmatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Klatovský zimní stadion prošel modernizací. V lednu se tam uskuteční olympiáda dětí a mládeže. Inspektoři našli v dalším kuřecí mase z Rumunska bakterie salmonely a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Zimní

0: 40 diváků. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Stejně jako minulý týden odebrala vzorky v prodejně Lidl, uvedl v tiskové zprávě mluvčí inspekce Marek Bartík. Protože šlo o chlazené maso, už se neprodává. Konzumovat ho lidé nemají ani v případě, že kuřecí maso zamrazili. Jednalo se o kukuřičné kuře křídla s datem do 23. července a také o kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s datem použitelnosti do 26. července. Ani zamrazení nemá podle odborníků na bakterie salmonely téměř žádný vliv. Střední škola živnostenská v Plané na Tachovsku dnes otevře multifunkční výukové prostory. Vznikly v podkroví domova mládeže za 55 milionů korun. Z toho 21 milionů pokryla evropská dotace. Podle ředitele Josefa Máry se jedná o vzorové místnosti, kam budou žáci docházet na praktické vyučování.
1: Budeme tam mít dva pokoje, jeden nemocničního typu a druhý je pokoj sociálních služeb. Dále tam máme pokoj hotelového typu pro ubytovací služby a cvičný byt.
0: Budoucí kuchaři budou na praxe chodit do cvičné kuchyně. Škola má také nový sál pro 80 lidí. Sport. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové extraligy. Energie a oceláři se utkali také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Dnešní duel začne v 18 hodin. Ostatní zápasy se odehrají zítra. Plzeň přivítá v úvodním kole Liberec. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty 21 až 25, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala na dálnici D5 mezi Bavorní a Žebrákem na 30. kilometru ve směru na Plzeň. Srazila se dvě osobní auta a neprůjezdný je pravý pruh. V úseku se tvoří kolony a nehoda se došetřuje v Plzni na Roudné v ulici Otýlie Beníškové. Auto se střetlo s motorkářem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, máme 4 minuty po 10, zahrajeme si po zprávách Helenu Vondráčkovou a také skupinu Elan a pak už vás čeká náš pravidelný dopolední rozhovor. Tentokrát to bude o sportu, konkrétně o basketbalu.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Po 14 letech se do Plzně vrací nejvyšší česká basketbalová soutěž. Co všechno za tímto návratem Lokomotivy Plzeň se skrývá a co může nejvyšší soutěž přinést plzeňskému basketbalu, o tom si budeme povídat s předsedou klubu Pavlem Froňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také generálním ředitelem Matějem Moulisem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já bych vás nejprve poprosila o nějaké vaše osobní vizitky, jak jste se dostali na tu pozici, na které jste teď, pane Froňku, začněte třeba.
1: Tak já jsem na této pozici 25 let, takže vlastně z aktivní kariéry hráče jsem se postupně přesunul do role trenéra, potom předsedy klubu a vlastně v té funkci jsem zůstal až do dneška, takže jsem zažil kompletní kariéru vlastně na Lokomotivě.
0: 25 let, takže máte takové půlkulaté výročí.
1: Dá se to tak říct, no. Je pravda, že už jsem něco na Lokomotivě zažil.
0: A k tomu jste dostali ten krásný dárek, že se vracíte do nejvyšší soutěže. Matěj Moulis měl jakou cestu na tuhle pozici?
2: Já jsem se v rámci hráčské kariéry relativně brzo zranil a pak jsem začal dělat asistenta trenéru, postupně trenéra a při té cestě jsem vlastně zjistil, že mě hodně zajímá management, hodně mě zajímá chod toho klubu i z jiné stránky, než jenom sportovní. A vlastně minulý rok jsem od Pavla dostal šanci se stát ředitelem celého klubu, což mu za to jsem relativně vděčný a doufám, že to naplním, tu důvěru.
0: Plzeň se do nejvyšší basketbalové soutěže dostala díky takzvané divoké kartě. Můžete nám teď vysvětlit, co to přesně znamená, jak probíhal ten proces?
1: Tak ta divoká karta je vlastně, řeknu, nabídka na uvolněné místo, protože došlo ke spojení basketbalového klubu Nymburk a basketbalového klubu Slavia Praha a tím, že se spojili, tak vlastně se uvolnilo jedno volné místo a my, protože jsme vlastně dlouhodobě usilovali o návrat do nejvyšší basketbalové ligy a pohybovali jsme se na špičce, tak jsme od České basketbalové federace dostali jakoby nabídku nebo výzvu, jestli bychom toto místo zaplnili. No a my jsme vlastně poslední dva roky intenzivně se připravovali na to, že bychom se chtěli dostat nahoru sportovní cestou a počítali jsme s tím, že příští rok zaútočíme na tuto možnost a vlastně ta nabídka té divoké karty všechno uspíšila.
0: Asi by tu divokou kartu nedostal tým, o kterém by federace nebyla přesvědčená, že na to má. Jak sportovně, tak samozřejmě zázemím, pořadatelsky. Určitě jste museli a musíte splňovat některé podmínky pro nejvyšší basketbalovou soutěž.
2: Těch podmínek je spousta, obzvlášť protože vlastně první liga mužů, což je druhá nejvyšší basketbalová soutěž, tak je poloprofesionální soutěž, takže vlastně ten skok je ne o level výš, ale třeba o 4, o 5. Ale my díky tomu, že jsme počítali s tím, že na tu soutěž budeme útočit nebo na ten postup a hlavně díky tomu, že máme městský sportovní areál na Lokomotivě jako domácí zázemí, tak jsme spoustu těch podmínek plnili už v podstatě v té druhé nejvyšší soutěži.
0: Předpokládám, že velikánskou roli v tomto postupu hrají také peníze. Že zafinancovat nižší soutěž a první basketbalovou ligu, to je velký rozdíl. Můžete trošku o těch penězích posluchačům říct něco víc, abychom měli představu?
1: Tak ta úroveň té první ligy se hraje v řádu, řeknu, 100 tisíců, samozřejmě ta extraliga, tam už se pohybujeme v řádech milionů. Takže je to samozřejmě velký skok a my s tím celý rok budeme pracovat a snažit se, aby jsme hráli důstojnou roli a myslím si, že i díky tomu, že máme vynikající zázemí, protože vlastně hala Lokomotivy splňuje ty nejpřísnější kritéria, takže to je i trošku bonus, který nám v tom pomáhá.
0: Co to vlastně znamená hrát důstojnou roli? Jaký máte plán pro tu nadcházející sezonu?
2: Plán určitě je udržet tu soutěž, určitě je být konkurenceschopný ale cílem je rozhodně pohybovat se kolem 10. místa, protože v aktuálním systému soutěže, která je relativně hodně vyrovnaná, tak 10. a 12. místo od sebe nejsou za tolik vzdálené, takže náš cíl je pohybovat se kolem toho 10. a pak, když se to sejde, tak můžeme klidně pomýšlet i výš.
0: Povídáme si dnes o návratu Lokomotivy Plzeň do nejvyšší české basketbalové soutěže s Pavlem Froňkem a Matějem Moulisem. Za chviličku pokračujeme. Rich girl, she buys her dreams.

0: Za plzeňský basketbal, který po 14 letech bude hrát nejvyšší soutěž, dnes přišli do Českého rozhlasu Pavel Froněk a Matěj Moulis. Pane Froňku, vy jste nám před chviličkou říkal, že už jste na té Lokomotivě 25 let a byl jste tam i před těmi 14 lety, pochopitelně, kdy se v Plzni hrála ta nejvyšší basketbalová soutěž. Vzpomeňte trochu na to období, jak to vypadalo?
1: Tak nám tenkrát tady v Plzni vyrostla silná generace vlastně hráčů, kteří měli cíl a měli sen si tu soutěž zahrát. Takže vlastně jsme jenom hodně doplnili ten tým a v roce 2010 jsme vlastně hráli prvním rokem nejvyšší basketbalovou soutěž a mohu říct, že jsme ji hráli jenom s českými hráči. Jediným cizincem vlastně byl Slovák a jinak to všechno bylo poskládané z kluků, kteří skutečně prošli mládežnickými družstvy, jak teda Plzně, tak i po celé republiky. A my jsme si to úžasně, řeknu, všechno užili, protože jsme vlastně to hráli 2 roky. Nikdy jsme vlastně nebyli poslední, když to tak zase řeknu, takže jsme hráli i důstojnou roli, ale bohužel 3. rok jsme z ekonomických důvodů prostě už nemohli dál pokračovat a vrátili jsme se zpátky vlastně do 2. nejvyšší soutěže.
0: My už jsme se o tom ekonomickém tématu trošičku bavili, že je to hodně o penězích a v souvislosti s tím bychom měli říct, jak se vlastně ten náš plzeňský tým, který se dostal do nejvyšší soutěže, teď jmenuje?
2: Ano, tak v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže budeme vystupovat pod názvem BK Loko Balimánia Plzeň, což Balimánia je náš titulární sponzor.
0: Tak děkuji i za tohleto vysvětlení. No a pojďme k tomu týmu. Jak je ten tým těsně před začátkem soutěže sestavený, Matěj?
2: Tak my jsme, tím, že jsme do toho byli hozeni, tak jsme se snažili tým poskládat hodně taky z Čechů a hlavně my jsme už 3 roky vlastně budovali nějaký projekt, kdy jsme měli náš tým v první lize postavený hodně na našich odchovancích, v podstatě výhradně na našich odchovancích a díky tomu tak je ta divoká karta v podstatě jenom další krok, kdy jsme schopni náš kádr do nejvyšší soutěže postavit minimálně z 50% našimi odchovanci a v rámci téhle kontinuality tak se jedná i o hlavního trenéra, který vlastně už ty 3 roky ten tým vedl v té nižší soutěži a teď má možnost pokračovat v rámci celého toho projektu dál.
0: A ten hlavní trenér je?
2: Jaroslav Lejsek.
0: Uh-huh. Před 14 lety jeden zahraniční hráč ze Slovenska, jak to vypadá teď?
2: Aktuální kádr má 3 cizince. 2 Američany a 1 slovenského hráče.
0: Kdy budete hrát vaše domácí zápasy?
2: Naše domácí zápasy budeme povětšinou hrát v neděli, ale první nejdůležitější pro nás otvírací zápas je teď 17. září v 6 hodin ve čtvrtek.
0: Ano, 17. září ve čtvrtek ten první historický zápas. S kým to bude?
2: S Děčínem.
0: No a jak tam pozveme fanoušky, aby se přišli podívat na plzeňský basketbal? To bude určitě také pro vás důležitý úkol, protože Plzeň je sportovní, co si budeme povídat, ale přeci jenom ten basketbal byl někde možná trochu upozaděn.
2: Tak my doufáme, že se nám podaří zaměřit hlavně na studenty a na lidi, kteří se v Plzni pohybují díky univerzitám, které tady máme a v rámci našich kampaní na sociálních sítích a samozřejmě i ve městě doufáme, že si do haly najde cestu co nejvíc lidí.
0: No a pokud budete úspěšní, tak ten počet diváků bude samozřejmě stoupat. Ještě mi řekněte, kdo je na té absolutní špičce v celém Česku té první basketbalové ligy, kdo bude třeba podle vás aspirovat na titul?
2: Letos to bude jiný, protože vlastně v uplynulých 22 letech tak vyhrál BK Nymburk 21 titulů A samozřejmě i proto my tady sedíme, protože BK Nymburk v podstatě zanikl a spojil se se Slaví Praha. A oni se rozhodně netají tím, že mají vysoké ambice a budou hrát Ligu mistrů a myslím si, že o, neříkám, že o majiteli, ale o největším aspirantovi na titul je v tuto chvíli rozhodně rozhodnuto.
0: Povídáme si dnes o plzeňském basketbalu s Pavlem Froníkem a Matějem Moulisem.

0: Loco Balimánia Plzeň, to je název, se kterým se teď budeme určitě častěji setkávat. Jsou to plzeňští basketbalisté, kteří se po 14 letech vrátili do nejvyšší české basketbalové soutěže. Předseda klubu Pavel Froněk zůstává naším hostem a také generální ředitel Matěj Moulis. Pane Froňku, možná ještě na vás otázka vůbec k hale Lokomotivy. Jaká ta hala je? Asi pravděpodobně patří k těm nejlepším v České republice, dá se to tak říct?
1: Tak myslím si, že se řadíme skutečně mezi, řeknu, sportovní haly v rámci České republiky, které splňují veškeré podmínky a přísná pravidla pro pořádání nejvyšších soutěží, jak teda republikových, tak i evropských. Takže naše hala skutečně hrála i velkou roli v tom jakoby rozhodování, protože ty podmínky pro účast nejvyšší soutěže jsou poměrně přísné. Musíte mít jakoby velký rozsah vybavení, jak teda materiální, nebo tak samozřejmě i prostorové. Takže hala je vybavena špičkovou technologií. Hraje se vlastně kromě basketu, tak se v naší hale hraje i extraliga házené, hraje se extraliga futsalu, takže i tyto sporty mají určité vlastně podmínky pro svoji činnost, takže všechno tuto si myslím, že splňujeme a chtěl bych touto cestou i poděkovat vlastně městu a vedení města, že nám ve všech těch, řeknu, požadavcích vychází vstříc a jsme schopni operativně na to reagovat a to vybavení a vlastně i ty prostory jakoby rekonstruovat a vlastně reprezentovat i Plzeň na celorepublikové úrovni.
0: Já bych také ráda zmínila, že vlastně celou dobu hovoříme jenom o tom A týmu, ale vy máte také spoustu dětských a mládežnických kategorií. V poslední době přišly i poměrně výrazné úspěchy, kterými se můžete pochlubit, Matěj.
2: Ano, naše akademie, která má vlastně status krajské akademie, tak je náš základní stavební kámen, my to tak bereme, protože my v podstatě máme veškerou pyramidu v mládežnickém basketbalu od kategorie U19 až po kategorii U8, co se týče těch, dá se říct, nezletilých a vlastně účastníme se nejvyšších soutěží všude, kde to jde a loni tak jsme získali vlastně dvě zlaté medaile v rámci kategorie U13, U14 a v rámci kategorie U15 jsme byli třetí, kdy to je pro nás vlastně příslib do budoucna, že máme na čem stavět a že tu akademii musíme posouvat, dá se říct, úplně stejně jako ten A tým.
0: Je mezi dětmi zájem o basketbal?
2: Můžu říct, že ano, můžu říct, že rozhodně ten zájem roste a doufáme, že i příchodem Maxa NBL poroste mnohem víc, ale co se týče našich počtů, tak samozřejmě je tady fotbal, je tady hokej, ale i přesto tak musím říct, že poslední ročníky jsou jedni z nejobjemnějších, co se týče počtu dětí, které mají zájem.
0: Kdyby nás teď někdo poslouchal, děti tedy zrovna ne, je 10:30 pryč, ty sedí ve škole, ale rodiče, prarodiče. A mysleli by si, že jejich vnuk nebo syn by mohl zkusit basketbal v Plzni. Má šanci?
2: Má šanci úplně kdokoliv. V podstatě na našich stránkách okamžitě najde kontakt na trenéra, který se o ně postará a my jsme otevřeni všem dětem, kteří mají zájem o basketbal, samozřejmě.
0: Tak a ještě teď na závěr, naposledy zopakujme pozvánku na váš první domácí zápas, který bude určitě potřebovat velkou podporu diváků.
2: Tak my doufáme, že si co nejvíce z vás, posluchačů, najde cestu na Lokomotivu a teď už to snad řeknu správně, 17. září v 18:00 začínáme novou etapu našeho klubu proti BK Armexu Děčín.
0: Budeme vám moc držet palce. Ve studiu Pavel Froněk a Matěj Moulis. Díky, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Taky děkujeme, naslyšenou.

Jiří Kohn, rádio vašeho kraje za 3:45. V Kyselce u Karlových Varů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Obnovu historických budov tam ale chtějí urychlit. Jakým způsobem, vysvětlíme za chvíli.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zajištění zřícených zdí, vyklizení podmáčených objektů i hledání řemeslníků pro výrobu replik poškozených částí někdejšího lázeňského areálu. Tak vypadala v uplynulých 13 letech záchrana historické Kyselky u Karlových Varů. V současné době tam proces obnovy chtějí výrazně urychlit.
1: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady, jinak místo tady kolem řeky Ohře, je úžasný místo a jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
2: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky Kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
3: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole. Všechno provádíme na základě fotografií a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako starší mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo, krása zničila.
2: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
4: Provádíme osazení vytířových oken, to je zase zdobná letovaná technika, kombinace nějakých pasířských prvků a cizelovaných prvků. Děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
2: Podobných řemeslníků se na obnově v Kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
5: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
2: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany lázní nestačí a tak se společnost pokouší ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace.
5: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
2: Obecně prospěšná společnost chce v areálu bývalých lázní vybudovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
5: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
2: Vysvětluje za obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka Erika Smrtová. Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rokycanské lesy začaly kvůli kůrovci s urgentní těžbou napadených smrků. Nýrsko odkoupí bývalý hotel na náměstí. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. A čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné dopoledne Andrea Samešová. Zvýšený výskyt kůrovce nutí pracovníky rokycanských městských lesů k intenzivnímu kácení napadených smrků. Na vině je kromě škůdce i celkové oslabení stromů po suchém a horkém létě. Rychlým zásahem chtějí lesníci zabránit dalšímu poškození zdravých stromů, pokračuje ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
2: Nejedná se o tisíce kubíků a podobně, ale může to být taková nepříjemná přezvěst příštího roku, takže se nám začínají vyskytovat stromy 5, 10, 20, 50 i 300 kubíků. Ty musíme hodně rychle je sdělat, aby se nám ten kůrovec nerozšířil, protože počasí mu přálo sucho, horko, aby jsme předešli případně opět další kalamitě v příštím roce.
0: Nýrsko na Klatovsku koupí bývalý hotel

0: Informaci deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vrchní státní zastupitelství v Praze dnes na svém webu uvedlo, že prohlídky na více místech v České republice souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mluvčí nymburské radnice zatím žádné bližší informace nezveřejnila. Ode dneška platí nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi nesmí například navrhovat změny bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který sněmovna nestihla projednat.
1: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
0: Nově se prodlouží i hodiny, kdy mohou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení.
2: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty 21 až 24, na Plzeňsku až 25 a na horách maximálně 20 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr a biojednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Kotíkovské ulici u nemocnice Privamec se srazila dvě osobní auta a na Plzni severu je nehoda na silnici 203 u Heřmanovy huti v Plzeňské ulici před Dolními Sekyřany. Osobní auto se srazilo s nákladním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nepotřebujete znát žádná velká kouzla k tomu, abyste z racka dokázali udělat raka. V prvním pádě množného čísla k tomu stačí pouhá nedbalá výslovnost. Detaily připojíme za chvilku v jazykovém koutku. Máme 4,5 minuty po 11. Příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Rádio vašeho kraje a Petr Spálený.
1: Jazykový koutek.
0: Víte, jaký je rozdíl mezi rackem a rakem? Z přírodopisu vás zkoušet nehodláme, spíš vám ukážeme, jak vám právě racek a rak můžou nechtěně splynout v jedno. S jazykovědkyní si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz věnovaný náležité podobě prvního pádu množného čísla slov rak a racek, tedy raci a radci. Je to s námi Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde o zápis a výslovnost takzvaných zdvojených souhlásek. Daná dvojice slov je poměrně frekventovaná, především v přírodopisně zaměřených textech a liší se v pravopise i ve výslovnosti výrazně právě ve tvaru prvního pádu množného čísla. U podstatného jména racek je náležitý tvar radci se zdvojenou souhláskou, která vzniká respektováním hláskového skladu slova. Ve tvaru jednotného čísla je skupina CK, například racká, rackovi, v níž se ve tvaru prvního pádu množného čísla změkčí K na C a vzniká tak tvar radci. Se stejným zdvojením souhlásek se setkáme ještě ve tvarech pátého a šestého pádu množného čísla. Radci o radcích. Naopak ve slově rak se vyskytuje pouze jedno k, které se ve tvaru prvního pádu množného čísla měkčí také na c. Proto zapisujeme i vyslovujeme raci.
2: Mohou mít obě podstatná jména v daném pádě i jinou koncovku?
3: Pouze slovo racek může mít i koncovku ové, která se vyskytuje často právě u zvířecích jmen zakončených na ek nebo k. Rovnoceně užíváme racci i rackové.
2: A možná ještě na závěr, můžeme uvést ještě podobný příklad zdvojeného C, nebo jsou radci se zdvojnou souhláskou při skloňování osamocení?
3: Napadá mě ještě skloňování slova pecka, kde v šestém pádě jednotného čísla je tvar v pecce, nebo tvar zájmena lecos, ve kterém se dvě C vyskytují ve shodě se vznikem slova.
2: Tak to byla pecka s Helenou Chýlovou. Děkujeme a mějte se pěkně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tuto chvilku s češtinou jsme připravili na základě vašeho e-mailu a rádi to uděláme i příště. Své náměty posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz a my vám za to děkujeme.

Přejeme vám krásné úterní dopoledne, posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut zbývá do 11:30. Seriál Tajemství technických památek nás už za chvíli zavede do nejstarší dochované šachtové vápenky, kterou najdeme nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách. Ještě předtím skupina Lucie a také Abba.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála sírkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas v Plzni.

0: Tajemství technických památek.
1: Víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby nebo zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
2: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
3: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavena roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
3: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
2: Jsme v jižní budově vápenky.
3: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců a jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice, nebo dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
2: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
3: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
2: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Máme minutku po půl dvanácté, co ještě stihneme dnes dopoledne. Pět žen, pět různých nápadů, snů a naplněných vizí. Miniserii příběhů o odvaze žen změnit svět kolem sebe s názvem Stvořitelky vám představujeme v tomto týdnu každý den krátce po půl dvanácté. No a za malou chvíli uslyšíte ten druhý z nich.

0: Rádio vašeho kraje a Tomáš Linka, přejeme vám krásné úterní dopoledne. Jaká je cesta od nápadu po realizaci? 5 příběhů žen, které našly odvahu splnit si sen a měnit svět kolem sebe, znázorňuje projekt Stvořitelky. Výstavu jejich černobílých fotografických portrétů můžete vidět v plzeňském kulturním prostoru Moving Station. Koncem září se pak přesune na filmový festival Finále. Redaktorka Jitka Doubravová natočila jejich zvukové portréty. Dneska vás seznámíme s druhou ženou, spisovatelkou Janou Poncarovou.
1: Já jsem snila o tom, že budu psát knížky, že budu psát do časopisů, že zažiju takový ten redakční ruch. To byl můj velký sen.
2: Vy jste si jako malé dítě vyráběla vlastní knížky a časopisy?
1: Já mám dokonce někde v sešitě napsaný svůj první holčičí román. Já mám trošku strach to otevřít, protože jsem ho psala, když mi bylo možná 13-14 let. Takže to téma je jasný, láska v tom holčičím věku. A vím, že tam někde bude i možná nějaká pohádka, pár povídek, že to mám někde v krabici, možná se do toho odvážím. Někdy nahlídnu.
2: Kdy se ten váš dětský sen začal zhmotňovat?
1: Řekla bych, že to bylo poměrně pozdě. Už mi bylo více jak 30, když jsem sedla ke stolu a začala psát svůj první román. Já jsem od těch počátků pak vlastně trochu utekla. Myslela jsem si, že se mi to nemůže podařit, že si ten sen nesplním. A pak jsem měla takové jako těžké životní období a říkala jsem si, kdy jindy, když ne teď. A svým způsobem mě právě to těžké období dovedlo zase zpátky k tomu psaní.
2: Vy jste studovala politologii, jak se vaše studium otiskává do vaše literární tvorby?
1: Já jsem v rámci studia politologie milovala hlavně moderní dějiny 20. století, což se velmi hodí, protože zpracovávám právě příběhy 20. století. A určitě mě to naučilo i pracovat s textem, pracovat s materiály, dohledávat si informace a taky psát, protože jsme hodně psali i různé seminární práce, takže i to psaní tam svým způsobem bylo.
2: O čem byla vaše první kniha?
1: První kniha se týkala tématu toho, jaké to je, když chybí mateřská láska. Já jsem vycházela z příběhu mé rodiny. Moje maminka vyrůstala bez své mámy a vždycky jsem chtěla napsat ten příběh zasazený do té naší krajiny v podhůří Brd. Proto se ta první kniha jmenovala Podbrdské ženy.
2: Proč vás tak přitahují ty ženské osudy?
1: Asi to, že jsem sama žena, že možná se do nich dokážu lépe vcítit. Každopádně cítím, že během toho 20. století je pořád ještě celá řada nevyřčených příběhů žen, které si zaslouží být vyslyšeny. Tak to je asi ten hlavní důvod.
2: Vy máte malého syna, jak se vám daří kloubit psaní s mateřstvím a rodinným životem?
1: Já mám tu výhodu, že nemusím být nikde na čas, nicméně nějaké penzum práce odvést musím, pokud chci napsat knihu. Takže moje pracovní doba se teď řídí mým synem, to znamená, když spí, tak můžu psát. Chodí mi pomáhat moje dvě tety, zapojuje se i babička z manželovy strany, manžel taky pomáhá, takže je to o zapojení celé rodiny, ale také asi bych řekla, že je to i o té vůli si říct, že to ta žena dokáže, že opravdu jí to za to stojí. Důležité je podle mě to nevzdat, dělat to s láskou a nějakou radostí.
2: Co je takový ten největší impuls, že vás to pořád nutí to nevzdávat?
1: Já to psaní miluju. Pro mě den, kdy píšu, tak i když mi to třeba někde samozřejmě nejde, ale vlastně nějakým způsobem potřebuju to psaní, abych byla v životě spokojená. Takže to je ten hnací motor.
2: Na začátku října vyjde Janě Poncarové nový román Neviditelné minuty, který vypráví příběh dvou žen z různých časů. Další díl minisérie Stvořitelky o ženách, které proměňují své sny v realitu, uslyšíte zítra dopoledne, krátce po 11:30. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Tak a ještě vás pozvu na Babské rady. Jarka Vykoupilová potěší dneska hlavně milovníky hořké čokolády. Naučte se spolu s námi vylepšit tuto dobrotu arašidovým máslem anebo také kořením. Za pár minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hořké rady.
1: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj zřejmě tento měsíc získá stavební povolení na přestavbu zchátralých lázní v Plzni. Před dokončením je nově dopravní hřiště na vestupně na Rokycansku. Policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici, zadržela 3 lidi. A dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Polední zprávy pro vás připravila Kateřina Jiřincová. Přestavba zchátralých plzeňských lázní zhruba za 2,5 miliardy korun by měla získat tento měsíc stavební povolení. Na jednání zastupitelů to řekl krajský radní pro kulturu Libor Picka z Hnutí STAN. Rekonstrukci připravuje kraj 4 roky. Před rokem zasahovali detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu v krajské firmě Kulturní centrum, která má přípravu a přestavbu lázní na starosti. Obvinili 9 lidí a 2 společnosti pro podezření z podvodů. V budově lázní má být po dokončení Západočeská galerie, společenský sál a také volnočasové a vzdělávací prostory, potvrzuje radní Libor Picka.
2: V září bude, předpokládáme, dáno stavební povolení, probíhá projekt pro provedení stavby a věřím tomu, že do dubna příštího roku bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Ale všechno se může změnit, protože nevíme odvolání, neodvolání, napadnění, cokoliv.
1: Podle opoziční ODS a TOP 09 se projekt v čase stále posouvá a prodražuje. Ve stupni na Rokycansku dokončují nové dopravní hřiště. Areál bude sloužit k výuce žákům místní základní školy, ale také z okolních škol, se kterými obec Břasy uzavřela smlouvu. Význam nového hřiště vysvětluje krajská koordinátorka BESIPu u ministerstva dopravy Václava Ircingová.
3: Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.

0: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Sport. Začíná nový ročník hokejová Tipsport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Sezóna přinese novinky. Například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
1: Je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bulí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách do 20 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 98 až 96 ve směru na Plzeň. Levý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: 221 554 222, telefonní číslo do studia, už můžete začít telefonovat. Mailů už jste poslali spoustu, ale posílejte dál, všechny je samozřejmě vyřídíme. Tady je Iva Kokešová, hezké odpoledne, těším se na vás.

No a máme tady první dnešní krásné narozeniny. Rádi bychom poslali hudební dárek k 85. narozeninám paní Janě Koželuhové z Klatov. Do dalších let přejeme pevné zdraví, životní pohodu, spokojenost a velkou radost z vnoučat a pravnoučat. Synové Luboš a Honza s rodinami, sestra Věrka a Miluš.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás, zavináč pl.rozhlas.cz, to je mailová adresa, na kterou posíláte a ještě můžete posílat vaše gratulace. Tady je další. Prosím, zahrajte pro našeho dědu, tátu a manžela Radomíra Steinera z Chlumčan k jeho významnému životnímu jubileu. 80 let slaví právě dnes 15. září. S přáním pevného zdraví, hodně štěstí a radosti ze života jsou pod tímhletím přáním podepsáni manželka Anna, synové Radomír a Zbyněk s manželkou Vendou, vnoučata Lenka, Markéta, Dominik a Filip.

0: Na telefonu je teď paní Jarmila z Plzně. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes poslat písničku do olomoucké nemocnice panu MUDr. Milanu Dočkalovi, mému letitému kolegovi, kamarádovi a příteli. Včera jsem se nedovolala. Tak milý Milane, rok se s rokem sešel a zase jsou tu tvoje narození, tentokrát radostné, a posílám je z Plzně. Užil jsi s poslední dobou velmi těžké chvíle, ale volal jsi mě, že verdikt zní zdrav a všechno v pořádku. Tak jistě jsou všichni tvoji nejbližší a já rádi. Přeji dále, aby prostě měl to štěstí a stálo vždy při tobě spokojenost, radost ze života a hodně, hodně lásky všech svých blízkých a i té mojí. Jarmila, poslechni si písničku, kterou máme rádi, budu poslouchat s tebou a další krásné slunné dny ti přeji. Jarmila, a děkuju paní moderátorko za odvysílání mého přání.
0: Ano, rádo se stalo, naslyšenou.
1: Ano.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Mezi
2: zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, úterní písničky pro vás a na telefonu je paní Eva Odhořovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím v rádiu a všechny posluchače a chtěla bych jen tak pro dobrou náladu zahrát Psa suveréna.
0: Je to od Plavců. Tuhletu písničku tedy si vůbec nevzpomínám, že by si někdo v poslední době od nás přál. Jak pak jste na ní přišla, paní Evo?
1: No, my to občas posloucháme přes takhle, já nevím, holka to hledá.
0: Na internetu. Na internetu.
1: No.
0: Tak dobře, zahrajeme si ji a já myslím, že pobaví spoustu posluchačů, že jste vybrala dobře. Tak se mějte nádherně a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Nasledanou.

0: obecně supere.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň a pokračujeme další mailovou gratulací. Zahrajte písničku pro paní Alenu Cibulkovou k jejím sobotním 40. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky přejí holky z Ecofitu.

Tak to byla skupina Tři sestry a my si vyřídíme v programu Českého rozhlasu Plzeň další gratulaci. Chtěli bychom poslat písničku pro potěšení a také dodatečně k svátku paní Marii Heisnerové z Kolovče. Spolu s písničkou posíláme přání pevného zdraví, hodně štěstí a tak dál, aby život za to stál. Přejí Alena a Honza a k přání se připojují synové Luboš a Michal s rodinami.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás a tu nadcházející vybrala paní Alena Zelhotky od Zbyroha a posílá ji jen tak pro radost svému manželovi Jirkovi.

0: prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tak a ještě v úterních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň budeme hrát pro paní Hanku Šmídovou z Plzně k 61. narozeninám. Jenom to dobré, štěstí, zdraví a pohodu doma i v práci přeje sestra Martina s rodinou a brácha Vašek s Ivetou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 10 minut bude 13 hodin a hostem Alex Minářové bude po zprávách výtvarník, malíř, básník a bývalý československý reprezentant a trenér boxu Rostislav Osička. Iva Kokešová se teď loučí, přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne, no a zítra zase naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Součástí opravené věžičky na střeše plzeňské katedrály je nová schránka s poselstvím pro budoucí generace. Kvůli stavbě kruhového objezdu v Horní Bříze musí cestující počítat s omezením veřejné autobusové dopravy. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. A dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V Plzni skončila oprava sanktusníku na střeše katedrály. Oprava této malé věžičky je součástí rekonstrukce celé střechy. Jak potvrdila mluvčí biskupství plzeňského Nikola Vejskalová, v této části katedrály je i nové pouzdro s dokumenty.
2: Biskupství plzeňské chce prostřednictvím nové schrány zanechat odkaz pro další generace a stát se tak součástí historie, kterou právě tvoříme. Do Makovice věžičky proto nechalo umístit poselství pro ty, kteří přijdou po nás.
0: Nové pouzdro nahradilo původní dvě schránky s dokumenty z roku 1991, které byly slavnostně za účasti médií otevřené letos v červenci. V Horní Bříze na severním Plzeňsku začala stavba nové okružní křižovatky v lokalitě Na návsi. Stavební práce si vyžádaly i změny ve veřejné dopravě. Cestující na linkách do Plzně a okolí musí počítat s provizorními autobusovými zastávkami.
3: Zastávky Na návsi a u restaurace jsou dočasně přesunuté do ulice k Cihelně. Vybrané ranní spoje linek 322 a 334 zastávku Horní Bříza úplně vynechávají a náhradou obsluhují zastávku Na sídlišti. Stavební práce a dopravní omezení potrvají až do konce června příštího roku. Z Horní Břízy na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před dvěma lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Sport. Atletické mistrovství světa bude

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Plzni na kruhovém objezdu u Makra u výjezdu do Domažlické ulice. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. A nehoda dvou osobních aut se stala na silnici 22 u odbočky na Bezděkov a koryta na Klatovsku. I tam zasahují policisté, i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako...

0: někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost? Vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší.
0: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15. jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jedno je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu s ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasný, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se s tím soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věsnicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama železnýma hrotama, aby si ublížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má hluboká historie,
1: opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude drážit, teďka prozrazují, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha, no a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry, protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc, a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kimilsena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, a zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, ano.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. A z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarátor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat, a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tě Europou a ty různý, to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáží bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby
0: i
1: si lidé
0: téma
1: vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí. Příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten to řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu. Já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí? Tak co, tak, no, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak to buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím o ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. Střední škola v Plané na Tachovsku má nové učebny pro praxe. Žákům poslouží cvičný nemocniční nebo hotelový pokoj. 5 let od založení si dnes připomíná obvodní knihovna Bory v Plzni na Klatovské třídě. A zítra čekejte polojasno až oblačno, místy dešť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě, řekl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Střední škola Živnostenská a základní škola Planá na Tachovsku otevřela nové multifunkční výukové prostory. Vznikly v podkroví domova mládeže a jedná se o 3 plně vybavené pokoje. Jeden imituje nemocniční pokoj, jeden pokoj sociálních služeb a další je pokoj hotelového typu. Součástí je také cvičná kuchyně pro výuku kuchařů s menším sálem pro 40 lidí k výuce stolničení. Škola, která má 400 učňů a 52 školáků, vyučuje 10 oborů jako jediná v plzeňském kraji. Vzdělává ošetřovatele pro nemocnice a sociální zařízení, jichž je nedostatek. Dnes to řekl ředitel školy Josef Mára. Stavební práce přišly na 55 milionů korun, z toho 21 milionů pokryla evropská dotace. 15 let existence dnes slaví obvodní knihovna v Plzni na Borech. Sídlí v budově střední průmyslové školy strojnické a navštěvuje ji přes 2,5 tisíce registrovaných čtenářů. K výročí knihovna připravila akci nazvanou 15 let na Klatovské. Program začne dnes v 16 hodin, říká vedoucí knihovny Kateřina Rechtersová-Smílková.
3: Připravili jsme kvíz, ve kterém budou odhadovat, kolik jsme přibližně půjčili knížek, kolik k nám přišlo čtenářů, kolik jsme udělali akcí pro děti a mládež i pro dospělé. Bude samozřejmě pohuštění a o klavírní doprovod se postará pan klavírista Petr Novák. Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Eurohockey Tour utkají se Švédskem. O ději ještě informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
0: Počasí.

0: Mírna.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v Plzni, na kruhovém objezdu u Makra na výjezdu do Regensburské ulice narazilo osobní auto do slouku. Na místě je policie, počítejte se zdržením v koloně. A nehodu dvou nákladních vozidel máme hlášenou mezi Hořehledy a Borovnem na jižním Plzeňsku. I tam zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pět minut po 14. hodině vám přejeme pěkné odpoledne z Českého rozhlasu Plzeň a jsme rádi, že posloucháte. Pro šoféry je připravený další díl seriálu Řidičská abeceda. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dneska to bude opět o jízdě po kruhovém objezdu. A pokud sedíte za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu a tohle je pro vás Žlutý pes. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Právě teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a posloucháte odpolední vysílání. Plzeňské středisko volného času Radovánek si spojujeme především s dětmi. Ale to už není úplně tak pravda. Radovánek se zaměřil také na mezigenerační aktivity a má nabídku i pro seniory. Víc vám řekneme zítra po 10. hodině s našimi hosty Veronikou Krejdlovou a Marcelem Hlaváčem. Tak si rozhovor určitě nenechte ujít. Další minuty vysílání budou patřit tipům pro volný čas a teď je pro vás tady Babi Daněk.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ho, ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: loď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, jo, ho.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
3: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Plzeň byla Anaka a její kovboj. Pokud máte být někde v půl třetí, tak na to máte 6 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňská scéna Moving Station nabídne od 19 hodin česko-německé představení s názvem Mírotvůrci. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se od 19 hodin uskuteční talk show se Zdeňkem Troškou a Markem Kališem. Měšťanská beseda v Plzni uvede inscenaci Vím, že víš, že vím. Hrát se začíná od 7 večer. V městské knihovně v Klatovech uvidíte výstavu fotografií z cest Ladislava Lešického. Výstava tady potrvá do 31. října. Atrium Piarum, to je název nového koncertního sálu v Nepomuku, který poprvé ožije sérii komorních koncertů. Hudba v podání klavíru, houslí a violončela zazní od 19 hodin. A v kině Slavia ve Stříbře se taky začíná v 19 hodin, tam začíná koncert filmové hudby. Divákům se představí symfonický orchestr Dalibora Pavlíčka. Přejeme vám pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň.

Tahle písnička zazněla třeba i ve filmu Deník Bridget Jonesové, no a Český rozhlas Plzeň vás už za pár minut vezme taky na Rokycansko, konkrétně do Stupna. Dopravních hřiště je málo a žáci základních škol musí pro splnění povinné dopravní výuky často dojíždět i desítky kilometrů. Dobrou zprávou proto určitě je, že jedno úplně nové dopravní hřiště právě teď dokončují ve Stupně na Rokycansko. A my se tam podíváme. Teď Karel Zich.

0: Kdo z vás čekáte na rozhlasové tržiště, tak ho otevřeme 2 minuty po 3:15. Teď vás ale Český rozhlas Plzeň vezme na Rokycansko. Výuka na dopravním hřišti není pro žáky 4. tříd základní školy jen zpestřední, ale zákonná povinnost, aby získali takzvaný průkaz cyklisty. Třeba na Rokycansku přitom funguje jediné certifikované dopravní hřiště právě v Rokycanech. Úplně nové dopravní hřiště teď ale dokončují vedle základní školy ve Stupni na Rokycansku. Vyšlo na 4,5 milionu korun a zhruba polovinou přispěl kraj.
1: Nové dopravní hřiště ve Stupně bude hotové do konce září. Je to vidět už teď, kde jsou tady stezky, cestičky, ostrůvky a patky pro budoucí dopravní značky. 6letý Dan, prvňák, budeš jezdit na kole, na koloběžce?
2: Na kole.
1: A značky už znáš?
2: Nějaký znám jenom, a jenom nějaký.
3: Je tam se to určitě bude líbit, no.
1: Říká Jan ze Stupna.
3: Takže pro ty děti se tady toho dělá spoustu a je to super, jako.
1: Paní Marcela.
4: Přijde mi to dobrý nápad pro děti.
1: Od staveniště se přesouvám přímo do základní školy.
5: Dobrý den.
1: Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Pojďte nahoru, poškodit, ano.
1: Jo, děkuju. Štěpánka Častorálová, využijte 2. stupeň. Kousíček od školy roste nové dopravní hřiště.
6: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu. Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
1: Vy jste doteď mohli využívat dopravní hřiště v Rokycanech, ale to je docela daleko. Teď, když bude to nové hřiště.
6: Nejenom pro nás, ale hlavně i pro třeba malé děti, aby si zvykali už od malička na ty předpisy, takže pro školku, pro družinu, pro 1. stupeň.
1: To, že v okrese Rokycany vznikne teprve 2. certifikované dopravní hřiště pro výuku školáků, vítají místní obyvatelé i učitelé.
6: Samozřejmě vítáme cokoliv, co přispěje k bezpečnosti dětí.
1: Od roku 2013 mají školy povinnost učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Proč je systematická výuka přímo na hřišti důležitá, přibližuje krajská koordinátorka BESIPu Ministerstva dopravy Václava Ircingová.
7: Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bez pochyby dopravní hřiště. Na dopravních hřištích výuku zajišťují lektoři, kteří jsou proškoleni BESIPem Ministerstva dopravy. Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.
1: Další dopravní hřiště plánují třeba v Nýřanech na severním Plzeňsku. Radnice teď jedná s pozemkovým fondem o převodu pozemků a žáci by ho mohli využívat do 2 let.
7: Školám odpadne náročné dojíždění do vzdálenějšího centra, jako jsou třeba Kralovice.
1: Na novém dopravním hřišti ve Stupně budou křižovatky, kruhový objezd, přechody pro chodce, celkem 9 semaforů a 32 dopravních značek. Svým žákům začne plně sloužit na konci září. Ze Stupna na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme rozhlasové tržiště, tak volejte vaše inzeráty na číslo 221 554 222 a my můžeme začít prodávat, kupovat a měnit a jste první na řadě. Pěkné odpoledne vám přeji.
4: Dobrý den, můžu?
3: Můžete.
4: Posluchač z jižního Plzeňska, měl bych zájem o koupě stará žulová koryta, malá, velká. A posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: My taky děkujeme za zavolání, mějte se hezky a dáme si další inzerát. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout pronájem velkého bytu 4+1. Je to první patro v rodinném domě. V bytě jsou eurookna, plovoucí podlahy, dlažba. Byt má samostatný vchod, samostatné energie, je v perfektním stavu, je volný k nastěhování a telefonní číslo 776 172 253.
3: 776 172 253 je kontakt na vás. My děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou, posloucháte rozhlasové tržiště, teď budeme poslouchat vás, tak můžete začít.
6: Dobrý den. Prodám multifunkční kuchyňský robot značky Cutler, dále domácí pekárnu značky Domo a za třetí kávovar značky Dolce Gusto. Jsou to velmi málo použité spotřebiče, byly by přibližně za čtvrtinu původní ceny a informace by byla na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Na Domažlicku je to 723 405 762, to je váš kontakt. Takže děkujeme i vám za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkuju, naschledanou.
3: Na Českém rozhlase Plzeň pokračujeme s vaším inzerátem, tak můžete, co tam máte?
7: Ano, dobrý den. Prosím vás, prodáme andulky. Jsou to Texas, žlutá řada a potom holubky chocholatý. A je to horšovský tým a na čísle 723 921 678. Děkuji.
3: Horšovský tým 723 921 678. Žluté andulky. Ano. Děkujeme. Mějte se krásně, jo, naslyšenou. A rozhlasové tržiště teď bude poslouchat vás. Dobrý den.
8: Dobrý den. Chtěla bych nabídnout k prodeji myčku značky Bosch. Je to šířka má 60 cm, na výšku je 85 cm, plně funkční je to v Plzni. Informace bych podala na telefonním čísle 607 917 223.
3: 607 917 223 a jedna myčka v Plzni.
8: Ano, děkuji moc.
3: Děkujeme za zavolání, jenom připomínám, abyste si stlumili vaše rádia, aby jsme se neslyšeli zbytečně dvakrát a teď budeme poslouchat vás. Tak povídejte.
9: Dobrý den, já bych prodal prstovou žací lištu na vary plus dvě ostrý kosy a dále bych prodal traktorový rotovátor, 150 záběr, rotovátor, no, na přípravu půdy pod brambory, pod zeleninu a podobně. Mm.
3: A kontakt?
9: Je to na číslo 721 564 622 a je to Merklinsko.
3: Merklinsko 721 564 622. Děkujeme za zavolání i vám, mějte se hezky, pěkné odpoledne. A pokračovat budeme s vaším inzerátem, pěkné odpoledne, je to vaše, povídejte.
10: Dobrý den, prosím vás, já bych prodala celočalouněný křeslo s ozdobou se dřevem, béžový, vyšší. A bylo by to na čísle 732 613 898.
3: 732 613 898. To je na váš číslo. Mějte se krásně a děkujeme i vám za zavolání.
10: A je to Plzeň, jo?
3: Plzeň, výborně, tak to jsme ještě dodali. Díky moc.
10: Dobrý,
3: mějte se hezky. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště na Českém rozhlase Plzeň. To další opět zítra, tak kolem 3:15 opět zavolejte na naše známé číslo.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Kapric. Nejedl maso. Nesnad z přesvědčení nebo protestu proti zabíjení zvířat, byl to jen takový jeho kapric. Zase jsem sáhl do literatury, abych přiblížil význam tohoto slůvka, které snad není tak hojně užívané, ale rozhodně zajímavé. Jak jste možná pochopili, kapric znamená něco jako vrtoch, rozmar nebo naschvál. Na první dobrou tam Čech slyší kapra, ale je tahle ryba nějak vrtošivá nebo dělá naschvály? Někteří rybáři by možná souhlasili, ale jazykovědci rozhodně ne. Jejich menší část je přesvědčena, že původ je v italském kapra, tedy koza. A tady už lze s určitostí prohlásit, že tohle zvíře vrtošivé způsoby má. Seriózněji ovšem zní názor druhé skupiny, kam patří i autor nejnovějšího etymologického slovníku Jiří Rejzek, který v italštině zůstává, a to konkrétně u slova capriccio, tedy hudebního termínu, který velí zahrát skladbu rozmarně.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Společnost Areva bude od roku 2030 zajišťovat v Plzeňském kraji dopravu na některých tratích s pomocí bateriových vlaků. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Na Slovensku nalezli šarže půllitrové vody Natura s žíravinou. A zítra bude polojasno až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Na vybraných tratích v Plzeňském kraji začnou jezdit bateriové vlaky. Rada Plzeňského kraje vybrala nového dopravce, firmu Areva Vlaky. Od prosince 2030 bude zajišťovat veřejnou drážní dopravu na 4 tratích po dobu 15 let. Vítězná firma nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu, která byla jediným kritériem výběrového řízení, říká vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl.
3: Jsou to zcela nová vozidla vyvíjená, které v České republice zatím jezdí pouze v severomoravském kraji a Plzeňský kraj specifikoval parametry vozidla. To znamená rychlost 160 km v hodině, když to pojede na baterii, tak 120 a cirka 60-80 km umožní tedy zajíždět na místa, která nejsou elektrifikována.
2: Neúspěšní uchazeči mají 15 dnů na případné odvolání. Zimní stadion v Klatovech má za sebou rozsáhlou modernizaci. Finančně se na ní podílelo město Klatovy a Plzeňský kraj. Díky rekonstrukci je teď stadion připravený na zimní olympiádu dětí a mládeže v roce 2027. V lednu se tam budou odehrávat finálové hokejové zápasy. Moderní zázemí ale do budoucna pomůže i klubu, který tam trénuje, říká mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
4: Původní prostory se upravily do podoby, kterou měly zhruba před 20 lety. Zmizela prodejna a její místo získaly 4 nové šatny. Všechny prošly výraznou úpravou. Nové jsou omítky, vzduchotechnika, elektroinstalace i odpady. Součástí rekonstrukce bylo také sociální zařízení. Každá šatna má nyní vlastní moderní sprchu a toaletu, která předtím v šatnách scházela.
2: Kapacita stadionu zůstává 2600 diváků. Součástí dalších plánů je také oprava střešní krytiny, která se bude dělat po skončení olympiády. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Slovenští hygienici dnes oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo naplněno v Česku. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby uvedenou vodu nekonzumovali. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Sport. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí v Liverpoolu. Hrát se bude mimo jiné také londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního gólmana Luďka Mikloška, který zemřel v pondělí ve věku 64 let.
0: Počasí.
2: V noci bude zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno, k ránu ojediněle mlhy.

0: Rozhlas.cz Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané osobní auto komplikuje provoz v Boru u Tachova v Plzeňské ulici, dejte tam pozor. A opatrně jeďte také v Plzni na kruhovém objezdu u Makra na výjezdu do Regensburské ulice. Policisté došetřují nehodu osobního auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Máte před sebou kávu a dali byste si k ní něco dobrého? Tak my vás za chvilku naučíme dělat jablkové tiramisu. Tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář Vojtěch Vrtiška. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak si připravte tušky, ať si můžete zapsat recept, no a na jablka půjdete potom. Tady je Xindl X, ať se vám dobře poslouchá.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Český rozhlas Plzeň a společnost vám dělal zpívající bubeník Vítě Vávra. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci profesionální kolegové. Tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a Vojtěch Vrtiška. A u přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery. Tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetrík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtěšky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, kde dohrává Robbie Williams a před námi je pravidelná odpolední soutěž. Volat můžete teď na číslo 221 554 222, no a než si někoho vezmu na telefon, tak já prozradím dnešní cenu. Jsou tu dva lístky do Klatovského divadla na hořko-sladkou komedii Návod na přežití. Příležitost pro herecký koncert dvou velkých osobností Českého divadla Daniely Kolářové a Lenky Termerové. Lístky jsou na 24. září a hrát se začíná v Klatovském divadle v 7:30 večer.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak se podíváme, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, tady Richard Jendovský.
2: Dobrý den, tady Jarka z Plzně.
0: Jarko, do Klatov byste jela do divadla?
2: Jo, jela.
0: Uhum. A koho byste vzala sebou?
2: Tři kamarádku.
0: Dobře, tak ale to jsme už moc předběhli. Nejdřív samozřejmě musíte odpovědět na moji otázku. A ta zní, že na Rokycansku je pouze jedno dopravní hřiště pro výuku dětí. Je to ale málo? A tak se teď buduje další. A mě by zajímalo, kde. Slyšeli jste to v reportáži minulou hodinu. Po 14:30.
2: Tak nápověda není asi.
0: Nápověda je. A vy byste jí chtěla?
2: No, to byl tak hodně.
0: Kralovice, Stupno a Mirošov. Berte to logicky.
2: Jsem Kralovice.
0: Aj. Jsou na Rokycansku? Dobře, tak budeme někoho dalšího. Mějte se hezky, děkuju za zavolání. Tak tohle byla první posluchačka. Tak se podíváme, kdo se nám dovolal teď. Pěkné odpoledne.
3: Dobrý den, tady Honza.
0: Honzo, odkud voláte?
3: Momentálně z Plzně.
0: A odkud normálně, když ne momentálně?
3: Z Plánice.
0: Já jsem moc vydavej, že? Slyšel jste otázku?
3: Slyšel.
0: Tak odpověď je jaká?
3: Myslím ten Mirošov.
0: Ale no tak. Taky ne.
3: Taky ne.
0: Taky ne. Když jste neposlouchali nikdo. Tak dobře, tak já jsem mu někoho třetího. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky.
0: Tak děkujeme za zavolání i vám, no a uvidíme, kdo se nám dovolal právě teď, tak uvidíme. Pěkné odpoledne.
3: Jde,
0: je, tam slyším moc vazby. Tak už to máte slumené? Ne?
3: Už je všechno vypnuto.
0: Výborně, tak povídejte. Jak je to teda?
3: Stupno.
0: Jste si jistý?
3: No od rána o tom povídáte, no.
0: Už vám taky nezbývala žádná jiná možnost, že?
3: A ještě když tam mluvila ta šéfová Irtingová od názevci.
0: No vidíte to.
3: No.
0: Dobře, tak lístky jsou vaše, tak mi prosím zůstaňte na telefonu, já moc gratuluji, pojedete do Klatovy divadla. Mějte se krásně, ano, naslyšenou.
3: Děkuji, naschle.
0: No a vám ostatním, kteří jste se teda dovolali a neuhodli, tak tady posílám písničku, jen tak pro útěchu. Tady je Miraj a písnička Vedle tebe usínám. Jsme Český rozhlas Plzeň.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč bývají lékaři celí v bílém?
1: Protože jsou dost staří.
2: Aby nevypadali jako komínci.
3: Aby ještě se lidi se nebáli.
4: Že půjdou nikoho ošetřit.
5: Protože většinou mají i tu nemocně se bílou.
6: No protože, aby vypadaly jako doktoři.
7: Protože už je to několik let takhle bělých uniforma a nechtějí to měnit.
8: Protože se chtějí už měnit.
9: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chris Ria byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a pokud jedete z práce domů, tak vám přejeme šťastnou cestu. Nový cirkus nemá věkový limit. V Plzni začíná program pro seniory, kde si mohou vyzkoušet například žonglování, práci s obručím nebo balanční cvičení. Podrobnosti vám nabídne odpolední vysílání. Tohle je Petr Rezek. Pěkné odpoledne. Prš.

0: Vámi je Český rozhlas Plzeň a pokud se chcete naučit cirkusovému umění, tak poslouchejte. Žonglování, balanční cvičení i jednoduchá akrobacie. To vše přizpůsobené seniorům. Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium spouští nový program Cirkus bez věku, který chce ukázat, že cirkusové disciplíny nemusí být jen o náročných výkonech. Dnes ho představilo v mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem, kde si některé aktivity mohli zájemci i vyzkoušet.
1: Žonglování se šátky si zkouší paní Zdeňka. Jak to jde?
2: Dobře to jde, děkuju.
1: Děláte to poprvé?
2: Se šátkama poprvé, s myčkama jsem zkoušela, ale moc to nešlo.
1: Takže už jste zkušená žonglérko?
2: To určitě ne. Padá to hodně, ale je to zábava.
1: A přihlásíte se na kurz?
2: Ráda bych.
3: Momentálně si zkoušíme základy žonglování se šátky, výhoz s jedním šátkem a teď se chystáme prohazovat dva šátky.
1: Cirkusové disciplíny tady učí lektorka Andrea Wernerová.
3: Šátky jsou dobré v tom, že pomalu létají, takže člověk má víc času na to je pochytat a v hlavě si to trošku srovnat. A samozřejmě jako u všeho je důležitý tomu věnovat nějaký čas a trpělivost.
1: Další je paní Jana. Vy tady žonglujete s takovými dřevěnými tyčkami.
4: Jmenuje se to flower stick a docela to jde. Myslela jsem, že to bude horší. A tím, že to děvčata perfektně vysvětlujou, tak se zvládám, až se divím.
1: Padalo vám to hodně?
4: Ze začátku jo, ale teď už jako se to tak nějak vylepšilo. Je to dobrý. Určitě budu pokračovat v kurzu.
1: Takže vás to zaujalo hodně?
4: Zaujalo. Já už jsem předběžně přihlášena a chtěla jsem to vidět, protože jsem nevěděla, jestli to zvládnu nebo ne. A vidím, že jo, že to zvládnu, takže budu určitě pokračovat.
3: Naším cílem je vlastně seniorům představit, že nový cirkus je skvělá pohybová aktivita, která vytváří krásné prostředí, kde se mohou setkávat, ale zároveň trénovat nejen tělo, ale i mozek.
1: Říká koordinátorka Cirkulária Martina Vaněčková. Co si budou moct účastníci na kurzu zkusit?
3: Bude to záviset hlavně na tom, jaká přesně skupinka seniorů se nám sejde, ale určitě neopomeneme věci jako žonglování, manipulace s objekty nebo nějaké balanční techniky.
1: Musí už být tedy nějak fyzicky vybavení předtím?
3: Ne, právě že nemusí, v tom je nový cirkus nádherný, protože vlastně dává prostor úplně jakékoliv předpřipravenosti nebo nepřipravenosti.
1: V čem můžou být tyto aktivity pro seniory prospěšné, říká zástupkyně ředitelky Centra Totem Petra Bláhová.
5: My to vnímáme velmi pozitivně, protože je to takové hezké spojení pohybu, společnosti lidí a vlastně zkoušet nové věci, což je dobré i pro náš mozek. A to v jakémkoliv věku a samozřejmě i v tom pozdějším, protože jakmile zkusíte jiné věci, zkusíte dělat věci jinak, zkusíte něco nového, tak se vám vytváří v mozku nové nervové spoje a ty vám pak pomohou překlenout období, kdy se prostě začne člověk zapomínat a některé věci.
1: Plzeň je teprve třetím městem po Praze a Českých Budějovicích, kde program pro seniory z prostředí nového cirkusu funguje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Za 7 minut budou 4 hodiny a po zprávách začne Humoriáda s hercem, dabérem a moderátorem Jiřím Ptáčníkem. Richard Tendovský vám přeje pěkné odpoledne.

0: Věděli jste, že v obci Nekmíř na severním Plzeňsku mají památník, který připomíná první použití vozové hradby? Vymyslel ji a prvně použil 2. prosince 1419 Jan Žižka právě v bitvě u Nekmíře. Památník je celoročně volně přístupný.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Titul Stavba roku Plzeňského kraje získaly 3 objekty. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, je to víc než loni. A zítra bude polojasno až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Titul Stavba roku Plzeňského kraje za loňský rok získala přístavba základní školy v Holíšově, záchrana bývalé synagogy v Rabí a oprava zájezdního hostince v Kašperských horách. Přístavbu pavilonu základní školy Holíšov porota ocenila za moderní a přitom citlivé doplnění historické budovy školy. Pokračuje za organizátory soutěže Hana Kulavjaková.
2: Bývalé synagoze v Rabí byl titul udělený za záchranu a výjimečnou obnovu stavby, při které byla upravená pro bydlení s respektem k jejímu původnímu charakteru. Rekonstrukci bývalého zájezdního hostince na bytový dům rezidence Bílá růže v Kašperských horách porota popsala jako architektonicky i technicky příkladnou a titul jí věnovala za precizní provedení s úctou k původnímu řešení.
0: Mírsko koupí bývalý hotel Radnice na náměstí, odsouhlasili to zastupitelé na svém posledním jednání. Budova stojí přímo proti městskému úřadu a město za ní podle podkladů znaleckého posudku zaplatí 14 200 000 korun.
3: O plánované koupi informuje město ve svém zpravodaji. Mimo jiné tam uvádí, že jedním z důvodů koupě byly obavy z toho, že by se ze soukromého objektu stala po přestavbě prodejna a ubytovna. Město tedy odkoupením domu získá možnost rozhodovat o jeho budoucím využití. Z Nírska Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
4: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Sport. Hokejisté Karlových Varů a Třince proti sobě nastoupí v prvním utkání nového ročníku Tipsport Extraligy. Zápas začne v 18 hodin. Ostatní týmy, včetně Plzně nejvyšší soutěže, budou hrát zítra.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno. Teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, postupně i déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Později večer ustávání srážek. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách 19 až 22. Slabý jižní až jihozápadní vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní. A biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta se stala v Plzni v křižovatce ulic Zábělská a v Zápolí. Na místě zasahují záchranáři a policisté, dejte tam pozor. Dvě osobní auta se srazila v Rokycanech v Pražské ulici nedaleko kruhového objezdu. Tam je policie a probíhá vyšetřování, počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem sem jel.
0: A s tou dopravou nepřestal.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím znášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
0: Na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý, jako vůli, ne?
0: Jestli, dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadly. Sakra. Kechtá se pan dědoch navrátí v cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci,

0: které zločinci byly odebrány.
1: Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, ale čte poznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
1: Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů.
2: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který vokrad tvou malou zenušku?
1: Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
2: Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
5: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
4: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
5: Tak to bych,
4: se vůbec
5: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No
4: to přijde pěkně draho.
5: No
4: a na zdraví se to možná taky pak podepíše. No nevím, jestli to stojí úplně za to.
5: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
4: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se nádherně.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho ne moc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než kdy jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
5: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
5: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říkal, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
5: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne.
1: Máme
5: to
1: tři.
5: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
5: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
5: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Správně. Ano. Tady Petr Zezdounek. Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorednici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dá bych si toho Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Zlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi výrazně.
9: Takže zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s Facekem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
4: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
4: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kde jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
4: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
4: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sak Vantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváře, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: Teď má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak Lenin je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila. Jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj zřejmě tento měsíc získá stavební povolení na přestavbu zchátralých lázní v Plzni. Závadná šarže minerální vody Natura v Česku podle hygieniků není. A zítra bude polojasno až oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Přestavba zchátralých plzeňských lázní zhruba za 2,5 miliardy korun by měla získat tento měsíc stavební povolení. Na jednání zastupitelů to řekl krajský radní pro kulturu Libor Picka z Hnutí STAN. Rekonstrukci připravuje kraj 4 roky. Před rokem zasahovali detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu v krajské firmě Kulturní centrum, která má přípravu a přestavbu lázní na starosti. Obvinili tehdy 9 lidí a dvě společnosti pro podezření z podvodů. V budově lázní má být po dokončení západ do Česká galerie, společenský sál a také volnočasové a vzdělávací prostory, potvrzuje radní Libor Picka.
2: V září bude, předpokládám, vydáno stavební povolení, probíhá projekt pro provedení stavby a věřím tomu, že do dubna příštího roku bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Ale všechno se může změnit, protože nevíme odvolání, neodvolání, napadení, cokoliv.
0: Podle opoziční ODS a TOP 09 se projekt v čase stále posouvá a prodražuje. 3 miliony korun dá plzeňský kraj obci Krsy na severním Plzeňsku na záchranu tamní prodejny. Dotaci schválili krajští zastupitelé. Obchod v obci vloni skončil. Radnice proto objekt prodejny koupila s cílem ho tam obnovit. Většinu nákladů na jeho zprovoznění pokryje krajská dotace, říká náměstek hejtmana Petr Vanka z Hnutí ANO.
3: Jedná se o objekt, který byl stavěn v akci Z v 70. letech. Z toho důvodu se musí udělat úplně základní rekonstrukce, kde tedy budou dělat vybetonování nových podlah, zednické práce, nové sociální zařízení, novou střechu, všechno. A my jsme tady řekli vzhledem k tomu, že ta obec je takhle malinká a že široko daleko potom nejsou žádný další obchody, takže jim přispějeme 3 miliony.
0: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
4: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
5: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
4: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
6: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
4: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno, kránu ojediněle mlhy. Teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, postupně déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Později večer ustávání srážek. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Slabý jižní až jihozápadní vítr se během dne změní na mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Sušici na nábřeží Karla Houry. Na místě je policie, dejte tam pozor. A nehodu osobního auta došetřují policisté v Plzni, v křižovatce ulic Zábělská a v Zápolí. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, je 17:05, u mikrofonu je s vámi Roman Stupka a začíná přehled událostí dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Kateřina Jiřincová.
2: Příjemné odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava a poté oznámí další postup. Uvedl to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru dobrá voda je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ve Stupni na Rokycansku dokončují nové dopravní hřiště vedle základní školy. Areál bude sloužit k výuce místním žákům, ale také dětem z některých okolních škol. Víc poví učitelka základní školy ve Stupně Štěpánka Častoláková.
3: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu. Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
2: Celou reportáž uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. Rozhodnutí opustit vlastní domov a nastoupit do zařízení pro seniory představuje pro mnoho lidí zásadní životní krok.

0: Jaké klienty například mají v domově Harmonie v Mirošově na Rokycansku, popisuje sociální pracovnice Lucie Šišková.
1: Přibývají samozřejmě klienti, kteří mají demenci, ať už je to Alzheimerova stařecká vaskulární nebo jiná. A samozřejmě se nám i zvedá věkový průměr u těch klientů ve službě a v současnosti jsme okolo 82 let.
0: Další informace přinese náš regionální stopař přibližně za půl hodiny. Žonglování, balanční cvičení, práce s obručí nebo jednoduchá akrobacie čekají od října plzeňské seniory v novém programu Cirkus bez věku. Místní centrum nového cirkusu Cirkulárium v obchodním centru Atom připravilo lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici či předchozí zkušenosti. Cílem není sportovní výkon ani příprava vystoupení, ale radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání. Dnes to řekla při představení programu v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem lektorka Andrea Wernerová.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Možná to nevíte, ale výuka na dopravním hřišti není pro žáky čtvrtých tříd základní školy jen zpestření, ale zákonná povinnost, aby získali takzvaný průkaz cyklisty. Třeba na Rokycansku přitom funguje jediné certifikované dopravní hřiště právě v Rokycanech. Úplně nové dopravní hřiště teď dokončují vedle základní školy ve Stupně na Rokycansku. Vyšlo na 4,5 milionu korun a zhruba polovinou přispěl kraj.
1: Nové dopravní hřiště ve Stupně bude hotové do konce září. Je to vidět už teď, kde jsou tady stezky, cestičky, ostrůvky a patky pro budoucí dopravní značky. Šestiletý Dan, prvňák, budeš jezdit na kole, na koloběžce?
2: Na kole.
1: A značky už znáš?
2: Nějaký znám jenom, ale jenom nějaký.
3: Dětem se to určitě bude líbit, no.
1: Říká Jan ze Stupna.
3: Takže pro ty děti se tady toho dělá spoustu a je to super, jako.
1: Paní Marcela.
4: Přijde mi to dobrý nápad pro děti.
1: Od staveniště se přesouvám přímo do základní školy.
5: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu.
1: Štěpánka Častorálová, využijte druhý stupeň.
5: Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
1: Od roku 2013 mají školy povinnost učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Proč je systematická výuka přímo na hřišti důležitá, přibližuje krajská koordinátorka BESIPu Ministerstva dopravy Václava Ircingová.
6: Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bez pochyby dopravní hřiště. Na dopravních hřištích výuka zajišťují lektoři, kteří jsou pro školení BESIPem Ministerstva dopravy. Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.
1: Další dopravní hřiště plánují třeba v Nýřanech na severním Plzeňsku. Radnice teď jedná s pozemkovým fondem o převodu pozemků a žáci by ho mohli využívat do 2 let.
6: Školám odpadne náročné dojíždění do vzdálenějšího centra, jako jsou třeba Kralovice.
1: Na novém dopravním hřišti ve Stupně budou křižovatky, kruhový objezd, přechody pro chodce, celkem 9 semaforů a 32 dopravních značek. Svým žákům začne plně sloužit na konci září. Ze Stupna na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Myslím, že to dnešní krásné počasí bychom si klidně dokázali představit jako začátek babího léta. Otázka je, jak dlouho to vydrží. No a s touhle otázkou teď mířím za Janou Adamovskou do Meteorologického ústavu. Tak Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak užila bych si dneska ještě toho hezkého večera. Teď máme ještě i 24 stupňů, během noci nám bude přibývat oblačnost a k ránu se budou tvořit i odnělé mlhy, teploty budou klesat k 11 stupňům, ale zítra už se počasí změní, bude nás přecházet studená fronta. Přední bude ještě poměrně teplo, podobně jako dnes, až 26 stupňů, na horách až 22. Ráno dopoledne bude ještě takové polojasné až oblačné s ojedinělými mlhami, ale během odpoledne bude od severozápadu oblačnost přibývat a postupně dorazí déšť nebo přehánky, lokálně i zabouří a ty srážky budou ustávat od severozápadu až někdy později večer. A ráno bude foukat ještě slabý vítr, během dne se nám rozfouká mírný západní až severozápadní a v bouřkách by ten vítr přechodně zesiloval.
1: No a co bude, až přestanou deště, už to víme?
2: Tak ten zbytek týdne až do neděle bude klidnější, ale také dá se říct chladnější. Maxima očekáváme kolem 20 stupňů a většinou bude takové oblačné až polojasné počasí a přehánky by se vyskytovaly jen pouze výjimečně.
1: Říká Jana Adamovská, díky za ty informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: Je 17:30, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň a západočeští příznivci basketbalu se radují. Po 14 letech se totiž do nejvyšší domácí basketbalové soutěže vracejí muži plzeňské Lokomotivy. A to díky divoké kartě, kterou klubu udělil výbor České basketbalové federace. Podrobnosti nám k tomu řekli předseda klubu Pavel Froněk a generální ředitel Matěj Moulis, kteří byli dnes dopoledne hosty v našem vysílání u Ivy Kokešové.
1: Plzeň se do nejvyšší basketbalové soutěže dostala díky takzvané divoké kartě. Můžete nám teď vysvětlit, co to přesně znamená, jak probíhal ten proces?
2: Ta divoká karta je vlastně, řeknu, nabídka na uvolněné místo, protože došlo ke spojení basketbalového klubu Nymburk a basketbalového klubu Slavia Praha a tím, že se spojili, tak vlastně se uvolnilo jedno volné místo. A my, protože jsme vlastně dlouhodobě usilovali o návrat do nejvyšší basketbalové ligy a pohybovali jsme se na špičce, tak jsme od České basketbalové federace dostali jakoby nabídku nebo výzvu, jestli bychom toto místo zaplnili. No a my jsme vlastně poslední dva roky intenzivně se připravovali na to, že bychom se chtěli dostat nahoru sportovní cestou a počítali jsme s tím, že příští rok zaútočíme na tuto možnost a vlastně ta nabídka té divoké karty všechno uspíšila.
1: Asi by tu divokou kartu nedostal tým, o kterém by federace nebyla přesvědčená, že na to má. Jak sportovně, tak samozřejmě zázemím, pořadatelsky. Určitě jste museli a musíte splňovat některé podmínky pro nejvyšší basketbalovou soutěž.
3: Těch podmínek je spousta, obzvlášť protože vlastně první liga mužů, což je druhá nejvyšší basketbalová soutěž, tak je poloprofesionální soutěž, takže vlastně ten skok je ne o level výš, ale třeba o 4, o 5. Ale my díky tomu, že jsme počítali s tím, že na tu soutěž budeme útočit nebo na ten postup a hlavně díky tomu, že máme městský sportovní areál na Lokomotivě jako domácí zázemí, tak jsme spoustu těch podmínek plnili už v podstatě v té druhé nejvyšší soutěži.
1: Předpokládám, že velikánskou roli v tomto postupu hrají také peníze. Že zafinancovat nižší soutěž a první basketbalovou ligu, to je velký rozdíl. Můžete trošku o těch penězích posluchačům říct něco víc, abychom měli představu?
2: Tak ta úroveň té první ligy se hraje v řádu, řeknu, 100 tisíců, samozřejmě ta extraliga, tam už se pohybujeme v řádech milionů. Takže je to samozřejmě velký skok a my s tím celý rok budeme pracovat a snažit se, aby jsme hráli důstojnou roli a myslím si, že i díky tomu, že máme vynikající zázemí, protože vlastně hala Lokomotivy splňuje ty nejpřísnější kritéria, takže to je i trošku bonus, který nám v tom pomáhá.
0: Jinak celý rozhovor s předsedou klubu Pavlem Froňkem a generálním ředitelem Matějem Moulisem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
4: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Znáte tam každý vrzající práh, vůni pokojů i výhled z okna. Jenže přichází moment, kdy si musíte přiznat, že sami už to doma nezvládnete. Odejít do domova pro seniory znamená přetrhat staré zvyky a zvyknout si na úplně cizí prostředí. Jak se rodí rozhodnutí, které vám ze dne na den změní celý dosavadní život?
2: Hrbek Zdeněk ze Zbyrova. Já jsem přišel do domova důchodců po 3x návštěvy nemocnice, jelikož jsem upadal a manželka mi je to 2 roky zemřela a neměl jsem jiný řešení, naši mladí chodí do práce. Mám rodinný barák a kdybych byl v baráku sám a kdyby se mi něco stalo, takže...
3: Asi jste se bál toho rozhodnutí, ale zpětně ho nelitujete.
2: Byl jsem překvapený a jsem rád, že to takhle dopadlo. Naši mladí jsou ve starosti a já jsem spokojený nad míru.
3: Natáčíme v Mirošově v Domě harmonie. Jak vlastně trvá dlouho od podání přihlášky k tomu, než se ten, kdo potřebuje, je příjemce vašich služeb?
4: Já jsem Erika Kunešová, tak nejde říct ani měsíc, ani měsíce. Někdy je ta doba ještě delší. Je rozdíl mezi klientem, klientkou, je rozdíl ve službě, do které se hlásíme. Poskytujeme domov pro seniory službu a domov se zvláštním režimem, což je více zaměřené na demence a Alzheimeriky a náročnějšího klienta pro přijetí. Tak je to o tom, že když se uvolní místo, tak můžeme postupně zase naplňovat.
3: Sociální pracovnící je tady paní Šišková. Jak se mění struktura v rámci stárnutí společnosti? Důchodce, který potřebuje pomoc, protože neslouží nohy, a kdy to je ten klient, který je spíše funkcí kognitivních?
5: Přibývají samozřejmě klienti, kteří mají demenci, ať už je to Alzheimerova, stařecká, vaskulární nebo jiná. A samozřejmě se nám i zvedá věkový průměr u těch klientů ve službě a v současnosti jsme okolo 82 let.
3: Přijmeme pracovníka do domu sociálních služeb.
4: Je to velmi důležité téma a náročné získat personál do domova, jako jsme my.
3: Jedna z těch, která je nejdýl tady v domově Harmonie, tak je paní Kurcová.
6: Já jsem tady 6 let a zažívám tady ohromný tedy překvapení, co příběhů je tady.
7: To je pivečko dobrý.
3: V případě, že byste chtěli být dobrovolníkem a docházet za seniory, stačí jedna vlastnost. Umět naslouchat.
6: Aby ty babičky, dědečky někdo vyslechl, aby si s nima chviličku popovídal.
3: Z Mirošova na Rokycansku, Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 17:48, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď bude řeč o jednom ocenění. Jeden ze tří titulů Stavba Plzeňského kraje 2025 totiž získala přístavba pavilonu základní školy v Holíšově. Porota ji ocenila za citlivé doplnění historické budovy i komunikační řešení pro školní komunitu. Budova pomohla navýšit kapacitu o 210 žáků. Vznikla na místě školní zahrady vedle venkovního hřiště, které na budovu teď plynule navazuje.
1: Máme tady pingpongové stoly, stolní fotbal, máme tady i odpočinkové zóny, školní knihovnu, kde si můžou půjčovat společenské hry, knihy, kterou využíváme i pro výuku v rámci českého jazyka a literatury. Máme tady v přízemí ještě žákovskou kuchyňku cvičnou a dvě učebny informatiky.
2: Popisuje ředitelka holíšovské školy Monika Hinčíková.
1: Máme tady kroužek 3D tisku, takže zrovna nám tady běží a děti si připravují modely pro tisk.
2: Na 3D tiskárně tady svůj výrobek tiskne i Matěj.
3: Tisknu květináč, který bude mít i kapsičku na vodu, kde se ta voda bude jakoby zadržovat.
2: To jsi sám vymyslel?
3: Jo, vymyslel.
2: Prošli jsme přízemí, budeme vycházet schodama nahoru. Jsme v prvním patře.
1: Tady máme 7 tříd, 2. a 3. ročníku a 2 kabinety, což je super, protože paní učitelky 1. stupně předtím neměly žádné zázemí, kromě zborovny.
2: Uprostřed chodby jsou takové prostorky, které se dají zatáhnout závěsem.
1: Oficiálně název zní inkluzivní hnízda, což jsou vlastně prostory, kde děti, které potřebují trošku klidu, mohou využívat, že jsou odděleni od ostatních dětí. Případně ve chvíli, kdy dítě potřebuje odejít na část hodiny ze třídy, tak s paní asistentkou tyto prostory využívají.
2: Vstoupili jsme do učebny, nejsou tady žádné ostré rohy, lavice jsou zakulacené, ten prostor je tady takový světlý, barevný.
1: Tady máme i inteligentní osvětlení, kdy vlastně reagují světla automaticky na osvit zvenku, takže u dveří, které jsou vzdálené vlastně víc, nebo lavice, které jsou více vzdálené od okna, tak mají intenzivnější osvětlení, lavice, které jsou blíže k oknu, mají méně intenzivní osvětlení, aby vlastně v celé učebně byly optimální světelné podmínky.
2: Žáci s učitelem můžou rovnou ze třídy přes chodbu vycházet ven, protože ta stěna je prosklená, jsou tady dveře, zatím je hřiště, je tam i travnatý povrch. Z kabinetu je vidět na střechu propojovacího krčku.
1: Využili jsme možnosti zřídit zelenou střechu, jak tedy na spojovacím krčku, tak vlastně na celé budově. Z celé střechy máme vlastně svod přebytečné dešťové vody do podzemní zásobní nádrže, kterou využíváme k zalévání školní zahrady.
2: Součástí přístavby je také aula a velký sál.
1: To jsou pro nás úžasné prostory, protože jsme dříve museli využívat prostory kina nebo sálu, což pro nás znamenalo přesuny. Teď přeběhneme v bačkůrkách a máme všechno v místě. Zpočátku byly paní učitelky trošičku nervózní, protože je tady spousta nové technologie, se kterou se museli žít a naučit jí pracovat. Ale myslím si, že naopak žáci byli z prostoru úplně nadšení, protože je tady spousta volného místa pro pohyb, aktivity.
2: Architektem přístavby je Aleš Kubalík, hlavním projektantem Jiří Korelus. Nový pavilon zvítězil v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Škola obdržela také cenu veřejnosti a vyhrála internetové hlasování. Z Holíšova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: No a ten dnešní den v kraji se pomalu chýlí ku svému konci, ještě tradičně pár slov k zítřku. Hráči hokejové školy Plzeň vstupují do nové sezóny extraligy. Zítra vám povíme, s jakými cíly a hráčským kádrem. Plzeňské arboretum Sofronka slaví 70 let od svého založení. Syn zakladatele Karla Kaňáka bude odpovídat na otázku, jaká je historie i současnost. No a také navštívíme střední školu v Plané na Tachovsku. Ta má nové učebny pro praxe a žákům tam poslouží třeba cvičný, nemocniční nebo hotelový pokoj. To bude tedy zítra a už za chvíli po zprávách dechovka pořad Muziky. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Systém vysílání pro krizové situace spolu už rok buduje Český rozhlas, hasiči, policisté a záchranáři. A zítra bude převážně oblačno, déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
2: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
1: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V Plzni skončila oprava sanktusníku na střeše katedrály. Oprava této malé věžičky je součástí rekonstrukce celé střechy. Jak potvrdila mluvčí biskupství plzeňského Nikola Vejskalová, v této části katedrály je i nové pouzdro s dokumenty.
3: Biskupství plzeňské chce prostřednictvím nové schrány zanechat odkaz pro další generace a stát se tak součástí historie, kterou právě tvoříme. Do Makovice věžičky proto nechalo umístit poselství pro ty, kteří přijdou po nás.
1: Nové pouzdro nahradilo původní dvě schrány s dokumenty z roku 1991, které byly slavnostně za účasti médií otevřené letos v červenci. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
4: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
5: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
4: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
6: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
4: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Český rozhlas. Sport.
1: Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i 3 Čechy. Kladiváře Josefa Pazderu a překážkáře Michala Radu s Lindou Bodkovou. Hokejový obránce David Němeček po 6 letech skončil v pražské Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte převážně oblačno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, postupně déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Později večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Slabý jižní až jihozápadní vítr se během dne mění na mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda osobního auta se zvěří se stala na silnici 19 u Žákavé nedaleko Nezvěstic na jižním Plzeňsku. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Muziky muziky. Dnes se společně s písničkami podíváme na společenskou událost, kde hudba rozhodně nesmí chybět. Také tam nesmí chybět muž a žena, tedy ženich a nevěsta. Jistě je vám jasné, že mluvím o svatbě. Jediný den v životě dvou lidí a přeci tak zásadní a důležitý. Dnes už by se dalo o svatbě trochu polemizovat, jestli je nutná, jestli je to konečné a doživotní rozhodnutí, jestli to není příliš drahý špás a tak podobně. My se ale na svatbu podíváme po staru, dechovkově, romanticky a samozřejmě s písničkami. Hezký poslech vám přeje Věra Kestřánková.

Valčík prstínek od Karla Polaty nám zahrála Lipkovanka a o tomto kroužku, který symbolizuje věčnost a pouto, nám bude hrát i domažličanka Polku s názvem Jé, jé.

Až půjdeš v závoji bílá jak sníh, se zpívalo v této polce. Bílá barva svatebních šatů je již ustálený fenomén. Bílé šaty mají ale tradici pouze nějakých 200 let. Ještě na přelomu 19. a 20. století se nevěsty u nás vdávaly nejčastěji v černých šatech, na českém a moravském venkově v kroji. Hlavní roli hrál materiál, barva byla až podružná. Nevěsty vybíraly brokát, samet a zlaté výšivky. Zkrátka to nejlepší, co si mohli dovolit. Šaty pak nosili dál o svátcích či do kostela. Představa šatů na jeden den byla do poloviny 19. století nepředstavitelný přepich. Hlavním symbolem nevěsty nebyly šaty, ale věneček ve vlasech. V následujícím valčíku autorů Josefa Žida a Vladimíra Salčáka se nám objeví oba svatební symboly, věneček i prstýnek. Stálou lásku hraje chodovarka.

Roku 1840 si britská královna Viktorie brala prince Alberta a vybrala si šaty krémově bílé, zdobené ruční krajkou. Chtěla tím podpořit upadající anglické krajkářství a její objednávka zajistila práci pro 100 krajkářek na několik měsíců. Místo koruny měla na hlavě věneček a hostům zakázala přijít v bílé, aby byla tato barva pouze pro ni. Toto pravidlo etikety se udrželo dodnes. Bílá barva není symbol nevinnosti, jak se často špatně vykládá, ale sděluje spíše z praktického hlediska, že je nevěsta bohatá, protože bílé svatební šaty jdou velmi špatně vyprat a tím pádem se počítá s jejich jednorázovým použitím.

A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí, těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím, že po nás na světě něco zůstane. Že jsme tu nebyli zbytečně, ale nejvíc mě těší, že ty jsi stále sám.

Vyslechli jsme slavný válc Den svatební v interpretaci orchestru Petra Finka. Zpíval Josef Opelt a Ivana Brožová. To byl příběh naplněné lásky, která přetrvává do stáří. Ne každé lásce a každému sňatku je ovšem přáno, jak nám dokáže další píseň. I to je život a někdy se stane, že štěstí si najde cestu třeba až na podruhé. Věřím, že i další píseň si najde cestu k těm, kteří ji mají rádi. Vím minimálně o jednom. Zakladatel Chodovarky, můj otec Jan Kystřánek, který právě dnes slaví narozeniny. Dechová hudba Antonína Votavy nám zahraje polku Karla Jakeše Máničko moje.

Možná jste se letos v letních měsících zúčastnili nějaké svatby, ale možná vás to ještě čeká. Svatby se nejčastěji konají od června až do října, dokud přeje příznivé počasí. Jisté je, že nejen ženich s nevěstou, ale i svatebčané si dávají záležet na společenském oděvu a hezkém ustrojení. Pro keho sa strojíš je krásný valčík od Jiřího z Moška a nám ho zahraje Lískovanka.

Vážení posluchači, dnešní svatební díl pořadu Muziky je u konce. Na závěr si poslechneme ještě svatební polku Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka v podání Boršičanky. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí Věra Kystřánková.

Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň.

Rejdovák a rejdovačka v hudebním zpracování Zdeňka Lukáše otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Jak se žilo na vsi? V skutečnosti podle slohových prací žáků malotřídky obce Mileč na jižním Plzeňsku. Krátké vstupy doplní pěkné lidové písničky. Přeji vám hezký a nerušen poslech.

Ředitel základní školy v Milči na jižním Plzeňsku Stanislav Červenka dal žákům své pětitřídky zajímavý úkol. Oslovit jejich prarodiče, aby napsali o životě ve vsi v době, kdy byli sami mladí. A také, aby neopomněli zmínit se i o tom, jak jejich babičky a dědečkové trávili svůj volný čas. Odpovědi žáků jsou velice zajímavé i pro dnešní generaci. A právě o tom bude dnešní Špalíček.

Honzík ze druhého ročníku napsal: Moje prababička se narodila v roce 1915. Tento rok jí bylo 96 let. Jako malá holka se nedívala na televizi, vždyť první televizní vysílání bylo až v roce 1953. Všude chodila pěšky a první auto si koupili v 60. letech. Neměli splachovací záchod, ale chodili ven do dřevěné kadibudky. Doplnila to Káťa ze stejného ročníku. Děti museli chodit pěšky do školy. Pro domácnost se nakupovaly jen nutné suroviny. Vše ostatní získávali domácí výrobou. Děti chodili pást dobytek, kde přitom prožili hodně zábavy.

Káťa ze 4. ročníku napsala: Děti si pekli brambory v ohni. Roztáčeli káči, které si sami vyrobili. Dospělí mlátili obilí cepem. Den před 1. májem se házeli čarodějnice do ohně a potom do vody. Jedli se brambory s mlékem. V neděli pak maso.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, dnes s podtitulem Jak se žilo na vsi, podle vyprávění prarodičů. Eliška ze třetího ročníku napsala: Málo lidí mělo doma lednici. Skoro na každém dvoře měli krávu nebo koně. V létě stavěli panáky z obilí. Malé holky pletly věnečky z pampelišek.

0: Slávek ze třetího ročníku napsal: obilí se mlátilo cepy. Nebyly televize, auta a počítač. Nebyly pračky, tak se dřelo na valše. Lidé si pomáhali víc než dnes. Louky se sekaly kosou. U nás byl mlýn, mlelo se v něm obilí na mouku. Děti nosili dřevěné boty, kterým se říkalo dřeváky. Babičky a maminky draly peří. Lidé si po večerech vyprávěli různé příběhy.
1: Poslechníte lamentací tuto píseň pro legraci.

0: děláme.
1: David ze třetího ročníku napsal, když byla babi mladá, chodili do školy i v sobotu dopoledne. Po škole chodili pomáhat na poli. Pepa ze čtvrtého ročníku napsal, kdo byl v družstvu, měl se líp, než ten, kdo tam nebyl. Tomáš ze čtvrtého ročníku ve slohové práci napsal, když se přišlo ze školy, tak se pracovalo. Děti neměly tolik hraček. Starší se starali o mladší sourozence. Lidé si víc pomáhali. Staří lidé se báli blesku. Rodiče mnohem víc pracovali. Někteří lidé byli chudí a tak museli šetřit. Sedláci obdělávali svá pole pomocí koní.

dřív nebyl život na vesnici jako dnes. A volný čas? Skoro žádný nebyl. Přesto někteří hráli ochotnické divadlo nebo zpívali ve sboru. Pokud skončili práce na poli, využili každou chvilku, aby se navštěvovali a popovídali si. Život to nebyl vůbec lehký, ale každopádně zajímavý a poučný. A to zvlášť pro dnešní mladou generaci. Přátelé, dnešní špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Senioři si v Plzni můžou vyzkoušet cirkusové disciplíny. Lanovka na Šumavský špičák bude od zítřka v provozu jen o víkendech a svátcích. A zítra bude převážně oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V Plzni začíná nový program pro seniory Cirkus bez věku se zaměřením na cirkusové disciplíny. Pořádá ho centrum nového cirkusu Cirkularium. Lidé si během lekcí můžou vyzkoušet žonglování, práci s obručí nebo třeba balanční cvičení. Aktivity spojují pohyb s tréninkem pozornosti a jsou přizpůsobené možnostem seniorů, vysvětluje koordinátorka Martina Vaničková.
2: V tom je nový cirkus nádherný, protože lze všechny ty aktivity udělat dle těch fyzických predispozic jednotlivých účastníků. Naším cílem je vlastně seniorům představit, že nový cirkus je skvělá pohybová aktivita, která vytváří krásné prostředí, kde se mohou setkávat, ale zároveň trénovat nejen tělo, ale i mozek.
1: Na Šumavě se zítra uzavře takzvaná rozvodská cesta. Kvůli ochraně přírody je každoročně přístupná jen do 15. září. Svůj provoz zároveň omezí i sportovní areál na Špičáku. Z jehož vrcholu vedou na tuto cestu značené trasy. Upřesňuje mluvčí areálu Karel Samec.
3: Jako posledních 20 let každoročně je termín 15. září dnem, kdy v areálu Šumavského špičáku končí každodenní letní provoz. Kvůli ochraně přírody se zavírají naučné stezky z vrcholu špičáku na obě jezera Černé i Čertovo. Lanovka na vrcholu špičáku k rozhledně, stejně jako bike park a další aktivity, jsou ale v provozu každý víkend nebo o státních svátcích až do konce října.
1: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiéru v střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Sport. Hokejisté Karlových Varů hrají v úvodním utkání nové sezony Tip Sport Extraligy proti Třinci. Aktuálně Vary prohrávají 0-1.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte převážně oblačno, ojedinělé mlhy, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti. Postupně déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Později večer ustávání srážek. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Slabý jižní až jihozápadní vítr se během dnes změní na mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na silnici 22 u odbočky na Bezděkov na Klatovsku. Stala se tam nehoda osobního auta, které skončilo mimo komunikaci. Na místě zasahují policisté a hasiči, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Tatera, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnících se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slengově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl galka tedy zdrobnělina, gala jako kou.

0: A šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hešukar Šuněben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Oroma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně a my cítíme to, že veľa Romov strašně jich zajímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi taky jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať. A naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlednete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme s Sendrejovci, skládáme v posledním čase nové věci, ale aj tak se snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Le, Hej Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobili sme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam Algatovi a sú tam Čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinhardta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My No Blues a Love. No je to od Django Reinharda.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, 30 hodin, tak jako, že se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla. Jo? Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina. Vy malujete, oni hrají. Už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinhardta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni museli být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsanas Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku. Srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní ráno. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost? Vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, přece mi to jemné stvoření, ženu ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ono začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která je, má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12, takže to vysílala Česká televize, přenosy byly a to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje dá. A není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. První z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, historii.
1: To je hluboká historie, opravdu bylo hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodil mi z nároďáku. Bylo to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, ve sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha, no a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry, protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc, a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas, a to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: Kolik ta boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo, a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to prostě revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, až zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně ale, jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: přinesl
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskaderama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstě, Mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutný a to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. Pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně se... jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně, závažné téma?
1: No tak mě to ten den, musí ten den takový trošku takový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neubližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko, ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máme? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to prostě vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovních, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal, a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl. Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Fernet?
1: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
2: No je to dobrý alkoholický nápoj.
3: Já ho ochutnávám velice často.
4: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
5: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
0: A jakou má podle vás chuť?
1: Po bylinkách a pak moc jsou různé příchutě.
4: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
5: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
3: Velice příjemně trpkou.
2: Takovou nahořklou.
6: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak. Musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing. Odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady. Hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra.

0: Heřmánek Římský a Čubet Benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotický a ne tak často používaný.
1: Mně nejvíc exoticky zní ten Benedikt Čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
0: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobné bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
1: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
0: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
1: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
0: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
1: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
0: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
1: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
0: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny, nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezané, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
1: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
0: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
1: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
0: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kila. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
1: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
0: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
1: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
0: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zaleje se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu, bylo mu teprve 18, a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka, co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno. Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť, v ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barví karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionello měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionello v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Stock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Stock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích. Neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionello Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Yava Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spable a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni Fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal Fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Zbožkovat se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního Fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního Fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových paňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Rogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a dalo se

0: Páni říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, teď to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděla, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam. A ten kanár poletoval úplně volně po krámě. Dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jakože ten švec, ten pán Radost tam mu říkal, vybírej mi vešky a ten kanál mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
3: To je
2: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno šlo to. A kočka pořád seděla a jenom mohu

0: Žila vlči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi 5 hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky. Oni povídají, prosím vás pěkně jděte stranou, tady my děláme film. A...
1: Umění.
0: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za 5 piv. A on říká, tak povídaj, no tak prostě za 5 piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatům musí rozumět.
2: Ten dovětek je krásný.
3: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
4: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád, a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí 2 koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí 2 koťata a jedno se zhnusení odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všechno se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty 2 koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu 15 minut dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechá, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Sen Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá, heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit. A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka a ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká, panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal, já vím, matko. Jo, a dál zvařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala, za váma je lev. Jo, a on znovu říkal, já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim, když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku, ten, kavička,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strejda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strejda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam odsaď chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teď a to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naráz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parpoříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil, teda já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to

0: chalani na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda no, překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit, že? Tak já to beru takhle ten život, no.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky. A celý život já toužím se svíst, co se mně už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: A proč jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo. A já jsem neměla jako, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák a pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži? Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte táto, to prostě v krvi v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo přišlo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem.
0: No. No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem.
1: Přesně tak, no.
0: K řidiči na motorce, samozřejmě tehdy taky člověk neovládal tak rychle stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy.
0: No tak motorkáři asi tlačili, vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě to brat. Ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. To já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád děkuji. Ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co no, máte k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcel a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat jeli buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant. A ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, pak jsem mu řekl uhni.
0: To je tak, hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Mm-hmm. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je a nějaká, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo,
0: ty, na kterých vy jste jezdil, ty javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož to. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z decátka, jak se ztrátá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí no, vám někde tak... ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, to mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky nešli na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někde jakýž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezel, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do Topolné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete klidně
1: až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil maršetci a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no v 8 letech, no už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlo, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera. Takže před dvěma roky jsem to skoučil na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No a teda, jestli pak tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někde jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z přikopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil a jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. A pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik no, kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrdnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhocek, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmes,

0: a ty už toho člověka zničí.
1: No a vy jste říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v
0: Přerově. No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
0: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roků v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděle je to v Brně, poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
0: krásnou noc. No a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ to 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
0: Ale ještě to nechápu.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
0: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Ten kratě

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou v životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linky.

0: případě je to o motorkách, to říká, ať vás zavolám aj.
1: To je dobře, tak povídejte.
0: Na to už je napřímo?
1: Ano.
0: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýra, ale to byl bráchu Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. Co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Já tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
1: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
0: Tak je to, že kolem vás svíší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
1: A jak se zeptal, nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
0: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovic svarební šaty. A tam z Halenkovic do Napaje, to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
1: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
0: Dobře jste rozuměla, no.
1: Jak dopadly ty svatební šaty?
0: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá stupačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
1: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
0: Moje svatba.
1: Aha, tak to je teda něco.
0: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
1: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak no, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi všemi ano.
0: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. A ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovicem, prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam na cestě nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ošetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem byl klidný, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to z začátku myslel. No.
1: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
0: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
1: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
0: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
1: Příběhy naše sousedů. Ano, to je můj oblíbený
0: projekt.
1: Bylo
0: to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
1: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte
0: dobře,
1: se
0: dobře,
1: a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydala v Olomouci. A vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jel jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků po válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě. Haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo. A potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka. To byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka, nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled hezká, že zepředu bylo takový plexisklo. A bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramfličkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do jedné a jsme
1: tu pro vás. Mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2, někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy mě předávali z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběla.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl psa 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí no, na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skuter má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skuter je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vybavoval, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vybavoval.
1: No ale tak nic vážného to bylo.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra a tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako... A jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních linek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuji, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čečezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a aha, tak to ještě něco jiného, no to, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami, pro mě novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono jako to asi moc nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí, prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka, v podstatě logicky člověk chtěl jezdit rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu. Jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém. Jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora. Ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora, 100%. I každá informace proč. Každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně to začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru pro ženu. Našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově

0: a již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. To přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jakože ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří, a za 14 dní, a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži.

0: a v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl, a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy ku předu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.
1: Je naprosto.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví, semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkop je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně potištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Greisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Greisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.